vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: Jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě jsi samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, dít byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný. Tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a dítě byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako, ty tady,
0: zacitují.
1: Jo, si to tam dá, tak ale... Úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka, aspoň tímto pochodem.

0: Deskypásky vzpomínky Václava Hybše. A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na baritón,
1: saxofon.
0: A Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě po tajmu, to je důležité si připomenout, po tajmu učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček po tajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvé fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no ne, na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola. A hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku. Jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si jí tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasicky vzdělaní, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalý a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, tak to bude, tak ne, nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na haligonku a k tomu tuba. To takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku. A no tak byl jsem přitom, ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se dozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na Sběrov, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na Sběroch. No a já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že se to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mně nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castalodo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: Vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No zjistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým jsi moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen, se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera. Tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne. Ale přesto jsme byli přátelé. Skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčil i prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stalo.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná a čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak se mě teda ptal, či mě... No, byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohle to třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin, no a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Já říkám, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaké noty. Já říkám, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
1: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu Humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tati vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze Sulíka. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No jo, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla možná, jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona říkala, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo. A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba.
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako, moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivoš Moldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Jde vás Petr Zeloty a přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy, další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi a ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky, po takovéhle jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B.
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pane Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky, naschánou.
3: Děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme
5: jdeme hřbitov
3: a jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
2: Co jinýho,
9: tam,
2: že jo? No,
9: tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
2: to je romantický,
9: dranku,
2: ale zeď
9: no,
2: to jak...
9: A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já jsem tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
2: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně.
2: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako, mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
2: Tak si tam jde rovnou
9: tak
2: potom lehnout.
9: Přilehne.
2: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
11: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
11: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
2: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
11: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba?
5: Ne.
3: Jednou by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: hřbitov. Ani skladbu vybranou?
5: Skladbu taky nemám. Taky ne. Ale
3: já bych nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherné. Že? Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje. To
5: zatím... No ne, já prosím, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
5: ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: A když na podzim opadne to listí, on tak jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano.
5: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80. Tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Junákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastermanského? Ne, Hastermana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne, to ne. To.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně a nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hasterman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne, to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mladší jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak? Já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku. Říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak sparkoval.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože špatné k něčemu.
2: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Ale když jsem přišel holohlavej, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkal, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy Federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme Seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pěšecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je tu Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, až vysíláte, zahrám písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vám děkuju, jo?
3: Nasánou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku. Mm-hmm. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdka, starkuji. S jakou, s jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, oh, oh. Vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ano, to víte, že ne.
7: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no. No, co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takový ňouma to je.
7: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, no, diskrétně.
8: Tak to, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Na dvojice Miroslav Homora, Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Zazvonil ti někde ne. Nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak já, když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já, když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já teď blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takový, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no, tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humor.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Nojakem.
2: Ještě jednou za zrokavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdonek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sabíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Milost Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Žože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: Tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane. Tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takových 10 let už.
6: Bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy, vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuální.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takovej prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Moravská Třebová dokončuje výstavbu inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Švestkový sad. Orientační běžci vytvořili na podhůře u Chrudimi novou stezku. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit NATO. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až zataženo srážky a teploty do 28 stupňů. Dobré úterní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na jihozápadním okraji Moravské Třebové končí výstavba inženýrských sítí pro novou obytnou lokalitu Švestkový sad. Připravené budou pozemky pro 30 rodinných domů a stavebníci by se do jejich výstavby mohli pustit už letos na podzim, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Komunikace jsou hotové do základních konstrukčních vrstev, svrchní vrstvy zatím hotové nejsou, budou dokončeny zhruba do 2 let, poté co stavebníci zahájí a větší část z nich dokončí stavbu svých rodinných domků.

0: tak, aby došlo k poškození komunikace.
1: V chrudimských rekreačních lesích je vytvořená nová stezka. Orientační běžci pod hůru zařadili na seznam míst, kterými provází speciální mobilní aplikace.
2: Ta je nazvaná Venku App a funguje na principu QR kódů. Návštěvníky prostřednictvím nich zavede na víc než 20 zastávek. Patří mezi ně rozhledna Bára, Kočičí hrádek, ale i méně známé cíle v okolí. Body jsou označené barvami podle obtížnosti. Zelené zvládnou třeba i rodiny z Kočárky, černá barva pak signalizuje nejvíc náročný terén. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit NATO. Za Česko tam poletí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Toho vláda do delegace zařadila až po předběžném opatření ústavního soudu. Původně kabinet s Pavlovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. O té ústavní soud teprve rozhodne. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem tři typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
1: Dluhopisy musí do dneška zaplatit lidé v plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód.
4: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, ráno až polojasno. Odpoledne na horách slabý déšť, večer pak čekejte srážky na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kamion s defektem překáží na dálnici D11, stojí za 73. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 7.7., je úterý a začíná zkrácený pracovní týden. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 5. hodině. Největší českou činoherní scénu čeká minimálně 3letá rekonstrukce. Z hlediště divadla na Vinohradech už zmizely sedačky a ze šaten herecké skřínky. Jak to teď aktuálně v divadle vypadá a kdy se rekonstrukce rozběhne naplno, tak to uslyšíte za chvíli. Přidáme i písničky, které nestárnou, třeba v podání Petra Kotvalda nebo Marie Rotrové, teď taky Michala Davida. Vysíláme non-stop.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 17:15, úterý 7. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár. Dnes o tom informovala britská námořní služba s tím, že nejsou hlášené žádné oběti. V regionu navzdory uzavřenému příměří mezi USA a Íránem dál panuje zvýšené napětí. A ještě jedna informace, Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuzí o kontrole zbrojení. Učinili tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Čína v Tichém oceánu v pondělí zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. O tom jsme vás taky informovali. Další zprávy nabídneme o 17:30. A teď jdeme za kulturou a taky na stavbu. Stavilo se 33 měsíců a stejně dlouhou dobu by teď měla trvat i jeho rekonstrukce. Posledním představením Pygmalion se herci 19. června rozloučili s divadlem na Vinohradech a teď už se stěhují do Radiopaláce, kde budou od podzimu hrát. Rekonstrukce historické budovy z roku 1907 naplno začne v září. První práce se rozběhly už teď. Reportér Tomáš Maleček k tomu zjistil víc.
1: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí. A je to pohled, který myslím, že dlouho nikdo neviděl a nikdo možná nikdy už neuvidí.
2: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru. Prázdný sál, ve kterém chybí 600 sedaček?
1: 600 jich nechybí, protože na prvním a druhém balkoně sedačky ještě zůstaly, ale z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jich vlastně podstatná část byla demontována, najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit a tam bude 370 míst, takže podstatná část vlastně celé přízemí, ty sedačky jsou instalovány v Radiopaláci.
2: Co bude s tím zbylým počtem sedaček?
1: Už se objevilo nejedno přání získat jedno sedadlo do
2: Určitě už se museli ze svých šaten vystěhovat jednotliví herci a čekají je nové šatny v Radiopaláci.
1: Herci si museli odnést své věci. No a tady třeba tohle to je teda šatna F. Třeba tohle bylo místo Jiřiny Jiráskové.
2: A teď v této šatně byla Carmen Majerová, Zuzana Vejvodová a další herečky.
3: Tady to máte otevřeně, já jdu ještě zhasnout dolů.
2: U šatny potkáváme Jiřího Hurába, správce budovy.
3: Nemůžu se s tím srovnat, protože myslím, že se duch divadla na Vinohradech vytratí nebo změní. To je můj názor.
2: Jak byste ho charakterizoval? Co je duch divadla na Vinohradech?
3: Když jsem sem v roce 1979 přišel, tak jsem si řekl, to tak voní divadlo něčím krásným, že už nikdy nebudu nic jiného dělat, tak jsem tady zůstal.
2: Půjde o první zásadní rekonstrukci od stavby divadla v roce 1907. Velká část technologií je v havarijním stavu a některé nelze ani využívat. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Radní hlavního města Prahy na jaře rozhodli o výběru dodavatele na rekonstrukci divadla na Vinohradech. Divadlo opraví společnost GG Avers divadlo s nabídkovou cenou 1,6 miliardy korun bez DPH.
2: Dělníci opraví fasádu i vnitřní výzdobu, vymění elektroinstalace a sociální zařízení. Zároveň vybudují novou malou scénu pro 150 až 200 diváků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pokračují prázdniny a pokračuje taky zámecké léto na vlnách Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pardubice konkrétně. Máte možnost poznávat s námi dalších 50 zámků napříč Českem a soutěžit o atraktivní ceny. Hlavní výhra zůstává prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským. V 9.45 poslouchejte i dnes, pak bude soutěž a o víkendu nabídneme zámecký speciál s Patrikem Rozehnalem, který oslovil majitele vybraných zámků. Vy tak máte jedinečnou možnost dozvědět se, jak se jim na zámeckém sídle bydlí a co to všechno obnáší. Pravidla soutěže a další informace najdete na webu zámeckéléto.cz.
1: Počasí.
0: Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo a Aperol Spritz už moc nestoupá. Zatím se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu. S odkazem na studii Kalifornské univerzity a taky Severokarolínské státní univerzity o tom píše agentura Reuters. Efekt růstu zájmu o alkohol při stoupající teplotě se lišil v závislosti na místě. Méně výrazný byl v oblastech, kde jsou vysoké teploty normou. V Pardubickém kraji dnešní teploty trochu stoupnou, naměříme 25 až 28, na horách to bude mezi 17 a 20 stupni Celsia. Oblačno až zataženo, teď po ránu přechodně oblačno až polojasno, na horách se odpoledne objeví slabý déšť nebo přehánky, večer se pak rozšíří na většinu území. Vítr čerstvý západní, odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer se bude měnit na severozápadní. Díky větru dnes budou velmi dobré rozptylové podmínky.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
2: Už zase skončil vlád.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: 7 minut zbývá do 17:30, přebíráme zprávy, nabídneme je přesně o 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je úterý 7. července, včera byl státní svátek a možná proto si řada z vás vzala na zbytek pracovního týdne dovolenou, anebo ještě třeba schání nějaký ten zájezd k moři. Každopádně dovolenou si užijte, ať už budete kdekoliv, a teď vám o ní něco řeknou děti. Ptala se jich redaktorka Tereza Brázdová.
2: Co je dovolená?
3: Takové místo, kam můžem třeba jezdit autem a já tu zítra nebudu, protože půjdem do dvou zo a projedeme se pálníkem.
2: Proč se říká dovolená?
3: Když moje mamka pracuje v lékárně, tak třeba vedoucí musí dovolit, aby na jeden den měla dovolenou.
2: Jak ta dovolená dlouho trvá?
3: Dokud si řekneš tomu vedoucímu nebo kdo to zaměstnává.
2: Dovolenou mají dospěláci nebo i děti?
4: Já! Všichni!
3: Já pojedu asi, myslím, do Slatina. Pojedeme na Seč a my se tam budeme koupat.
2: A co vás čeká po prázdninách?
5: Po prázdninách nás čeká, že jsou další prázdniny, nebo jdeme do školky a můžeme si natáčet zprávičky.

0: Po skupině ABBA jdeme na zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Velká města v Pardubickém kraji v končícím volebním období rezignovala na vlastní bytovou výstavbu, zjistila to ČTK. Nepodporovala ani stavbu družstevních bytů, vše přenechala developerům nebo jednotlivým stavebníkům. Pouze Svitavy rozšířili svůj bytový fond koupí dvou bytů. Ve všech městech je po bytech velká poptávka a také jejich ceny jsou vysoké. Obec Dřenice na Chrudimsku podporuje stavbu suchého poldru na řece Bilance, který připravuje státní podnik Povodí Labe. Stavba má místní chránit před záplavami. Majitelé pozemků se bojí, že poldr znehodnotí jejich zemědělskou půdu. Někteří vlastníci domů v blízkosti plánovaného poldru mají strach, že by při jeho naplnění mohla voda zasáhnout i jejich pozemky. Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Na řadě je sport. Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa v Seattlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo Portugalsko po vítězství 1-0. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno až polojasno, odpoledne na horách slabý déšť, večer pak čekejte srážky na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne a bijuje na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z Letohradu na Orlicko-Ústecku. Hasiči u ní zasahují v místní části Orlice, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:15 v úterý 7. července a my taky zamíříme do rodiny Petra Jandy, konkrétně za Martou Jandovou. Co nechtěla udělat své dceři Marušce, i to uslyšíte v odpoledním pořadu Alex a host po 13. hodině a ukázka tady bude za malou chvíli. Teď čteme z novin společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ústavní soud, jak víte, zamítl návrh Pardubického kraje na změnu rozdělování daňových výnosů mezi kraje. Podle soudu dočasná a současná právní úprava není protiústavní. Hejtmana Martina Netolického z uskupení 3PK rozhodnutí ústavního soudu nepřekvapilo. Podle něj nechce soud vstupovat do záležitostí rozpočtových a daňových, hlavně v oblasti jejich přerozdělení. Považuje to za záležitost, která je politického charakteru. Na druhou stranu v odůvodnění jsme se mohli dozvědět několik záležitostí. Jednou z nich je, že požadavek z hlediska nespravedlivého přerozdělení peněz pro kraje je de facto racionální a ústavní soud ho chápe. Tak okomentoval verdikt ústavního soudu Netolický. Chce dál usilovat o spravedlivější klíč pro rozdělování peněz z daní mezi kraji. Celý článek najdete v Mladé frontě dnes.
1: Další díl videotúry po Svitavsku zavítal do čisté u Litomyšle. Obec známá motokrosem nabízí také netradiční vyhlídku u Fajmonovy lípy. Samoobslužný květinový stánek i příjemná místa pro odpočinek. Samotná Fajmonova lípa je stará několik staletí a navzdory nepřízni osudu se jí podařilo zachovat. Z výhlídky se otevírají panoramatické pohledy do krajiny. Při dobré viditelnosti můžete vidět Krkonoše anebo Orlické hory. A více k tématu najdete na webu Deníku.

0: Krásné ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, za půl minuty 6:45, úterý 7. července. Městské muzeum Moravské Třebové mají komentované prohlídky k výstavě Mnoho klíčů za účasti vystavujících autorů Martina Kovářika a Františka Žáčka. Tahle výstava představuje setkání dvou lidí svázaných společným geografickým i osobním kontextem, Moravskou Třebovou a jím okolím. Název výstavy odkazuje k mnohosti možných interpretačních rovin a způsobů čtení jednotlivých děl. Krajina, paměť místa, materiál, osobní zkušenosti, samotný prostor znovu otevřeného muzea tam vytvářejí síť významů, do kterých návštěvník může vstoupit. V 17:30 tedy dnes bude další komentovaná prohlídka této výstavy. Počasí. Dnes se oteplí v Pardubickém kraji na 25 až 28, na horách bude mezi 17 a 20 stupni Celsia, ale zůstane velká oblačnost, oblačno a zataženo, teď po ránu může být přechodně oblačno až polojasno, srážky ty budou na horách odpoledne v podobě slabého deště nebo přeháněk, večer se ale déšť rozšíří na většinu území našeho kraje. Vítr bude foukat z čerstva, odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Množství srážek je dnes v předpokladu od 0 do 5 mm.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Když

0: Činasky dospívaly 4 minuty po 6:15 v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 7. července. Tak už nevňukej, to bude zpívat Michal Tučný. Za chvíli taky tady bude Olivia Newton-John anebo Olympici. Mimochodem po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvačka a taky dcera Petra Jandy, Marta Jandová. Dozvíte se i o tom, jestli koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, tak říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty 2 hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Celý rozhovor s Martou Jandovou si poslechněte odpoledne, začínáme po 13. hodině. Teď vám všem přejeme pěkné ráno a v rodině Petra Jandy tady ještě zůstáváme.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Park na Vinici v Pardubicích je znovu přístupný pěším i cyklistům. Policie v Královéhradeckém kraji pátrá po podvodných natěračích střech, zaměřují se na seniory. V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. V kraji dnes čekejte většinou oblačno a zataženo srážky a teploty do 28 stupňů. Dobré úterní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Park na Vinici v Pardubicích je znovu přístupný pěšími cyklistům. Město dokončilo arboristické práce a po kontrole odborníků zrušilo většinu omezení. Uzavřená ale zatím zůstává stezka na hrázi Chrudimky mezi rozpadlým jezem a lávkou.
2: Arboristé tam u pěti vzrostlých stromů totiž zjistili výrazné zhoršení stavu kvůli dřevokazným houbám. Pěšina proto zůstane uzavřená a označená zákazem vstupu. Další postup bude město řešit společně s Povodím Labe. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Královéhradecká policie pátrá po skupině čtyř mužů, kteří podvodnými nabídkami na nátěry střech připravují starší lidi o peníze. Ve vyšetřovaném případu z května letošního roku požadovali podezřelí po odvedení práce přes 125 tisíc korun, přestože dohodnutá cena za zakázku byla výrazně nižší. Seniora pak donutili peníze vybrat z banky. Policie proto vyzývá veřejnost a případné další poškozené, aby k případu poskytli svědectví, doplňuje mluvčí Martin.
3: Podezřelí byli přibližně ve věku 20 až 45 let, působili organizovaně. Tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a komunikoval s

0: s majiteli. Podle dosavadních poznatků hovořili se slovenským přízvukem. Pohybovali se osobním vozidlem Hyundai modré barvy se slovenskou registrační značkou.
1: V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. V hlavním městě Turecka se sejdou lídři 32 členských států, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hlavními body jednání budou zvyšování obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v alianci. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. Sport. Tenisové osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Zverev ovládl první dva sety, kvůli pozdnímu času organizátoři před půlnocí duel přerušili ve třetí sadě za stavu 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková, Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Marie Bousková naopak podlehla Belgičance Mertencové 2x4-6. Bousková po utkání vysvětlila, že chtěla hrát hlavně aktivně.
2: To byla taková mentalita do toho dneska jít takhle a dobře jsem ten zápas rozjela. Potom samozřejmě škoda, že trošku tam přišel takovej blok na servisu, že jsem si to potom přestala vyhrávat i své servisy a tím ona se dostala do toho zápasu. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno a zataženo, ráno až polojasno, odpoledne na horách slabý déšť, večer pak čekejte srážky na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 73 kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedna z největších rekonstrukcí v centru Pardubic výrazně zkomplikuje dopravu. Obnova náměstí Republiky zasáhne jeden z nejvytíženějších dopravních uzlů, kterým denně projede kolem 1100 spojů MHD. Jak se na omezení připravuje dopravní podnik, to uslyšíte za chvíli. Je krátce po 6. hodině úterý 7. července. Svátek slaví Bohuslavy a taky Donaldy, tak přejeme jenom to nejlepší i vám, co máte narozeniny. A z muziky nás čeká Pavel Rod, Krásnější než růže, taky Vzkaz v láhvi, to bude Lucie Vondráčková. Z Itálie Albano, Romina Power a k tomu ještě Hana Zagorová, Karel Wagner a nebo Žlutý pes.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Mistr basů ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 7. července, 5 minut před 6:45. A teď vážnější téma. Ukrajina během noci vyslala na moskevský region přes 430 dronů, uvedl moskevský primátor Sergej Sobjanin. Agentura AFP uvedla, že útok se stal začátkem summitu NATO. Všechno sledujeme, další zprávy chystáme na 6:30. A teď téma přímo z Pardubic. Oprava náměstí republiky výrazně zasáhne dopravu. Rekonstrukce, která je v plánu mezi lety 2027 a 2029, sice ještě nezačala, přípravy jsou už teď v plném proudu. Týkají se i pardubického dopravního podniku. Přes jedno z nejvytížnějších míst městské hromadné dopravy totiž denně projede 1100 trolejbusových a autobusových spojů. Reportérka Šárka Rusnáková k tomu zjišťovala víc.
1: Zmizí fakticky podchod, který je nevyužívaný, vymění se i povrchy na komunikaci, bude tady kompletní výměna inženýrských sítí, přeložky vodovodů, kanalizací, vložkování. Je to opravdu velká komplexní rekonstrukce.
2: Primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO mluví o rozsáhlé rekonstrukci náměstí republiky, která by mohla začít už příští rok. Přinese ale výrazná omezení dopravy. Na to se už s předstihem připravuje také pardubický dopravní podnik, potvrzuje ředitel Tomáš Pelikán.
3: Probíhají kontrolní dny, pracovní setkání. Řešíme etapizace té rekonstrukce samotné, protože je to otázka spousty provozovatelů sítí, takže vzniká nějaký harmonogram 4 etap, tak jak se to na městě republiky bude připravovat.
2: Ve 2 z plánovaných 4 etap rekonstrukce pak zmizí z náměstí trolejové vedení.
3: Takže my řešíme nějaké výluky na linkách, některé spoje a některé linky budeme moct převést na bateriové trolejbusy a některé budeme muset úplně změnit s tím, že třeba bude nucený přestup na třídě míru, na nějaké linky, které pojedou pak směr Dubina. A tohle to si všechno musíme provozně ještě vyřešit.
2: Naplánovat objízdné trasy pro městskou hromadnou dopravu nebude jednoduché. Náměstí republiky je totiž po Masarykově náměstí 2. nejvytíženějším místem pro provoz autobusů a trolejbusů v Pardubicích. Trolejbusy nebudou moci projíždět ani původně plánovanou náhradní trasou přes třídu míru. Je tam poškozená dlažba.
3: Co se týká třídy míru jako náhradní trasy při rekonstrukci náměstí republiky, tak bohužel úsek od lékárny po Grant nelze použít, protože stav té dlažby je relativně složitý a my bychom ho našimi spoji, který bych tam jezdilo stovky, ještě více zkomplikovali, takže to jako alternativní trasa použít nelze a musíme vyřešit jiným způsobem, jak ty náhradní trasy nastavit.
2: Rekonstrukce náměstí republiky ale městské hromadné dopravě prospěje, a to i proto, že tam pak budou mít autobusy a trolejbusy z obou směrů vyhrazený pruh. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno, minutu po čtvrt na sedm v úterý 7. července posloucháte Český rozhlas Pardubice. Na vlakovém nádraží Žamberk bude ode dneška legiovlak, a to až do soboty 11. července. Otevírací doba je ve všedních dnech od 8 do 18, v sobotu pak od 9 do 19 hodin. Jedná se o známou expozici legionářských vagónů z let 1918 až 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř. Z místa, tedy za Žamberka, se odpoledne přihlásí i náš regionální stopař.
1: Počasí.
0: Kontrola počasí pro dnešní den, většinou velká oblačnost a oteplení, oblačno až zataženo, na horách se později odpoledne objeví slabý déšť nebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území Pardubického kraje. Maximální teploty celkem vysoko 25 až 28, na horách 16 až 20 stupňů Celsia a vítr čerstvý, odpoledne k večeru místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: A v rychlosti teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice výročí dnešního dne. 7. července v roce 1897 začala fungovat v zadním traktu pardubické radnice městská knihovna. Prvním knihovníkem byl Jan Vavřík. V roce 1935 se jel Blázník Bohraneč závod aut Bohranický okruh. V roce 2003 zahájili České dráhy rekonstrukci důležitého železničního mostu v Rosicích nad Labem. A v roce 1949 se narodil v Miřeticích na Chrudimsku František Stehno, pardubický vodní lyžař, taky mistr Evropy. Měl i medaily z mistrovství světa, poté trenéra metodik vodního lyžování. Další výročí dneška uslyšíte v kalendáriu kolem 7. hodiny 50. minuty. Teď spotřebitelský servis a v něm vám pomůžeme s rozhodnutím, jestli reklamovat anebo rovnou vrátit. Na to se ptáte Josefa Černého na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Pan Ivan pro rozbalení zásilky z e-shopu zjistil, že je jeden díl poškozen a nejraději by zásilku vrátil. Proto by rád věděl, jak nejlépe postupovat a jestli má nárok na proplacení poštovného. Pane posluchači, možnosti máte dvě. Buď to výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ale v takovém případě hradíte dopravu k prodejci sám a nemáte nárok na její proplacení. Nebo můžete výrobek reklamovat a v případě uznané reklamace je prodejce povinen vám uhradit poštovné, ale zase ta reklamace může trvat až 30 dnů.

0: Michaela Jacksona jsme si teď připomněli a jdeme na aktuální zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na železniční trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto mohou být opožděné. Podrobnosti k tématu nabídneme ve zprávách v 7 hodin. Zachráněný oltář s Chrudimi soutěží v anketě Památky děkují. Ta oceňuje mimořádně zdařilé stavby, restaurátorské zásahy nebo zásluhy za obnovu kulturního dědictví. Archa z kostela svaté Kateřiny pochází z roku 1505 a byla v havarijním stavu. Z restaurování zaplatili soukromí dárci. Online hlasování v soutěži potrvá do 20. září. V deštném Forlických horách pokračují přípravy na nové parkoviště na Šerlichu. Obec čeká na stavební povolení a zároveň připravuje parkovací systém, který má začít fungovat už letos na podzim. Měl by pomoci lépe regulovat dopravu v jednom z nejvíce navštěvovaných míst Orlických hor. Na oběžnou dráhu má po 9. hodině dopoledne našeho času vyrazit první česká studentská družice, nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést jí má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy, v Seattlu podlehli Belgii 1-4. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo, na horách později odpoledne srážky, během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Rozdíly ve hře týmů v nejvyšší basketbalové soutěži často určují cizinci. Dobře to poznali v Pardubicích, kde mužstvu výrazně pomohli, ale jejich výběr není jednoduchý, jak uslyšíte kolem 6. hodiny 50. minuty.
2: Dobré ráno.

0: Je úterý 7.7. a za 7 minut bude 6:45. Tak to je hodně sedmiček. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Teď už se díváme do dnešních novin s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Představte si Zemi jako větší borůvku, vedle ní Jupiter jako menší míč a Slunce velké jako pneumatiku od traktoru. V měřítku 1:1 miliardě vznikla ve Vraclavi planetární stezka. Nevšední 6-kilometrový okruh, za kterým stojí odchovanci zdejšího astronomického klubu. Celkem je na stezce procházející mimo jiné místním barokním areálem 15 informačních tabulí s fakty o vesmíru a planetách sluneční soustavy. Jejich reliéfy jsou na tabulích vytištěné na 3D tiskárně. 50 let nadšení pro astronomii, tábory na Medlově, stovky dětí a také spolupráce s nejznámějším českým popularizátorem vesmíru Jiřím Grigarem. To všechno vyústilo ve vznik nové planetární stezky a podrobně o ní píše Mladá fronta dnes.
0: Ke známému pořekadlu Jevíčko, malé hané klubíčko v minulých dnech přibyl další důvod. Ve městě otevřeli nové sociálně terapeutické dílny Charity Moravská Třebová, které našly zázemí v areálu bývalé sodovkárny v soused školních budov. Služba bude určená pro 8 klientů denně a oficiálně začala fungovat od 1. července. Využít ji můžou taky někteří absolventi praktické školy, kteří po ukončení vzdělávání obtížně hledají další uplatnění. V nových prostorách vznikly dvě vybavené dílny, jedna zaměřená na výrobu zdravých mídel, druhá na práci se sklem a Tiffany techniku. Další informace o tom, že Jevíčko má nové dílny, které pomůžou mladým lidem s handicapem, píše Svitavský deník.
1: Francouzský premiér Sébastien Lecornu ustal hlasování o nedůvěře své vlády. Vyvolala ho strana Zelených. Příčinou hlasování byl způsob, jakým vláda jednala v době nedávné vlny veder. Bližší informace o tématu přináší francouzský deník Le Monde. Sám premiér už před hlasováním obvinil opozici z politického zneužívání tragických následků veder a označil návrh za součást předvolebního boje před blížícími se prezidentskými volbami v roce 2027. Současně ale přislíbil, že vláda předloží nový zákon zaměřený na lepší přizpůsobení země dopadům klimatických změn.

0: Shakespeare v Litomyšli už ode dneška letošní ročník tohoto festivalu přichází s novým podtitulem Shakespeare a divadelní Evropa slibuje znovu silné příběhy, velké herecké osobnosti i mimořádné divadelní zážitky pod širým nebem anebo v krásných prostorách Smetanova domu. Slavná díla Williama Shakespearea i inscenace evropských a světových dramatiků ovlivněných jeho tvorbou. Tak to můžete prožívat ode dneška až do pátku, tedy v Litomyšli. Teď posloucháte Český rozhlas Pardubice, je úterý 7. července za minutu 6:45. Na 7. hodinu chystáme další zprávy. Provincii Kansu na severozápadě Číny postihl sesuv půdy, který zasypal 33 lidí. Záchranáři jich 17 úspěšně vyprostili, po dalších 16 zatím pátrají.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes bude většinou oblačno až zataženo, na horách se později odpoledne objeví slabý déšť nebo přeháňky s malou pravděpodobností i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty 25 až 28, v tisíci metrech mezi 16 a 20 stupni Celsia. Rozptylové podmínky pro dnešek jsou velmi dobré, protože bude foukat z čerstva, odpoledne a k večeru místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: su tvůj žár.
1: Slza a Celeste Buckingham ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 7. července 4 minuty po 6:45. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, jestli v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovali 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Mezinárodní olympijský výbor se k programu zimních her 2030 vyjádří na odpolední tiskové konferenci. Na konci června Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že po letošní olympijské premiéře zůstane v programu i za 4 roky ve Francii ski alpinismus. Tak to budeme sledovat a taky se budeme dívat do Londýna. Tenistka Karolina Muchová bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakovou, Japonkou postavenou o 4 příčky níž. S bývalou světovou jedničkou a 4násobnou grandslamovou šampionkou se Muchová střetne po 7. Bilanci mají 3-3. Naposledy proti ní uspěla před 10 dny ve finále travnatého turnaje v Bad Homburku, kde Osaková za stavu 6-1, 1-0 pro Češku vzdala. 29-letá česká tenistka je po třetí ve čtvrtfinále Wimbledonu po letech 2019 a 2021. Tak držíme palce, aby to Karolíně vycházelo i nadále na trávě v Londýně a pojďme se podívat taky na české palubovky. Pardubičtí basketbalisté za sebou mají nejlepší ročník v novodobé historii klubu. Došli do ligového finále, kde až v 7. zápasu podlehli mistrovskému Nymburku. Výraznou měrou k tomu pomohli i cizinci, kteří jsou často rozhodujícími hráči v každém týmu, ale často s nimi není snadná práce a je potřeba na to brát zřetel. Jak si všímá Otagu Twirt?
2: Cizinci v domácí basketbalové soutěži mívají zvláštní postavení. Často jsou těmi, na kterých stojí hra a jsou klíčovými hráči. Nejtěžší roli v tu chvíli ale mají trenéři, jak potvrzuje většinový majitel pardubického klubu Pavel Stara.
3: Ta těžká práce toho realizačního týmu je v tom, aby hlavně ty cizinci bez rozdílu, jakou mají kvalitu, měli jasná pravidla a jasně fungovali i s českýma hráčema. To je ta každodenní práce.
2: Hráči z ciziny většinou dominují a je to tak správně, proto v týmech jsou. I v Pardubicích zaznamenali v play-off několik výjimečných výkonů, na které se jen tak nezapomene.
3: Jsou takový výkony, dám Bonhema od 5. semifinále, všechny trestní hody 66-66, tím jako člověk nechce dát vyřazovat. Joey Bryant, kromě toho, že MVP, 30 bodů v kuse, v Opavě, nikdo jiný neskóroval. To jsou rekordy, které vlastně atakují evropský i světový jako raritní tabulky.
2: Ale byly i chvíle, kdy se těmto dominantním hráčům nedařilo a museli jít střídat a třeba zbytek zápasu sledovat z lavičky.
3: A na ten moment, kdyby ten trenér nezvlád jako příklad, tak to vidí ty český hráči, že tam jako hraje blbě a stejně tam na té palubovce, protože to je cizinec. Ne, tam se to fakt jako musí smazat, jestli je cizinec Čech. Prostě buď ti to jde, nebo nejde. Jedno, jestli jsi MVP sezóny, protože ve sportu každý zápas neskončí a tu kvalitu musíte dokazovat v dalším novém. A nikdo se neptá, ale on je MVP, tak ti uvolním cestu a dáš si koš.
2: V Pardubicích ale na rozdíl od jiných celků problém s cizinci neměli. Do kabiny zapadli a bylo to vidět i na výsledcích. V jiných týmech museli třeba ukončovat předčasně smlouvy a s cizími hráči se rozloučit. Ale i přes úspěch je potřeba stále s hráči pracovat a komunikovat.
3: Takhle se tam vyfungoval mačat. Nám se to děje, musí být ostražitý, protože po úspěchu může samozřejmě tady ty věci klesnout, nesmí nastoupit stereotyp. Nám to vlastně zase znovu všechno začíná. Tohle to je fajn. Po těch letech je to něco, co jsme i potřebovali, tu energii, takovou injekci, ale teď musí být ostražitý.
2: Říká i přes druhé místo v lize k dalšímu ročníku většinový majitel pardubického basketbalového klubu Pavel Stara. Z Pardubic, Otagu Twirt. Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Omezení na železničním koridoru z Prahy do Pardubic potrvají do konce července. Kvůli opravě plavební komory výletní loď Arnošt nedopluje až do Přelouče. V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. Česká delegace na něj ráno odletí z letiště ve Kbelích. Většinou oblačno až zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je úterý 7. července a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Na železniční trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto mohou být opožděné. Regionální linky mezi Kolínem a Řečany jsou nahrazené autobusy. Termíny omezení upřesnila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: V první fázi do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče.
3: Výletní loď Arnošt z Pardubic ani letos nepopluje po Labi až do Přelouče. Důvodem je pokračující oprava plavební komory v Srnojedech. Plánovaná rekonstrukce plavební komory v Pardubicích se jí ale zatím nedotkne. Povodí Labe totiž dosud nestanovilo termín zahájení prací a loď tak může dál jezdit oběma směry, potvrzuje ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
5: Takže Arnošt Pardubic využívá tři trasy, dolů po proudu směrem k Srnojedům, anebo nahoru přes plavební komoru do Brozan, anebo až do Kunětic, což jsou nejpopulárnější plavby.
3: Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
6: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to

0: Neuvěřitelné, už jsme mu to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
1: S premiérem ráno odletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na Wimbledonu do čtvrtfinále, Marie Bousková naopak na turnaji končí. V souboji o semifinále nastoupí odpoledne Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Dohrávka osmifinále čeká dnes Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garo vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, na horách později odpoledne srážky. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Čerstvý západní vítr povane odpoledne a večer místy s nárazy a bude se měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nohu z plynu dejte na dálnici D35 za 196. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Na dělící čáře mezi levým a pravým jízdním pruhem leží židle. A nehodu osobního auta máme hlášenou ze silnice číslo 43 u Králík na Orlicko-Ústecku. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Židle se určitě budou hodit i v nových rodinných domech, a to v místě Švestkový sad v Moravské Třebové. Město dokončuje přípravu pozemků právě pro výstavbu rodinných domů. My jsme se na místě byli podívat a za chvíli nabídneme podrobnosti. Je krátce po 7. hodině úterý 7.7. a ještě rychlý pohled na písničky, které nestárnou. Petr Spálený, 60. léta, taky se můžete těšit na Anetu Langerovou, skupinu Bonnie M, Josefa Laufra a začneme s Michalem Hrůzou a Reddy Kirken.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Nosím černý brýle.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: jsme až do místa zvaného Švestkový sad v Moravské Třebové. Tam je připravená oblast na výstavbu 30 rodinných domů. Zbývá už jenom přesně vytyčit jednotlivé stavební parcely. 15 z nich už má své majitele, kteří se pak budou moct pustit do stavby. Na místě to reportérce Českého rozhlasu Pardubice Věře Pavlasové potvrdil vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Tady vidíte, že už dokončujeme práce na zasiťování pozemku pro výstavbu rodinných domků. Komunikace jsou hotové do základních konstrukčních vrstev. Svrchní vrstvy zatím hotové nejsou. Budou dokončeny zhruba do 2 let, poté co stavebníci zahájí a větší část z nich dokončí stavbu svých rodinných domků, tak aby nedošlo k poškození komunikace.
2: Kdy začnou stavět?
1: To v tuhle chvíli nevíme. Předpokládám, že nyní, když už jsou jednotlivé pozemky geometricky odděleny, můžou podat žádost o povolení záměru a po jejím vydání můžou zahájit stavbu.
2: Kolik tady bude celkem pozemků pro bytovou výstavbu?
1: V téhle etapě je 31 pozemků pro bytovou výstavbu. Lokalita je samozřejmě územním plánem a studií podstatně větší a umožní výstavbu dalších rodinných domků poté, co město vybuduje další infrastrukturu.
2: Tamhle vidím, že se opět rozšířil val, kde jste dávali zeminu.
1: Je to skutečně zemina jenom tady z téhle lokality. Ten val je na ní kapacitně určený. Počítáme tam s vývozem zeminy i z výstavby rodinných domků. Zároveň bude sloužit i jako protihlukový, tak aby byla silnice I-35 odstíněna od těchto rodinných domků.
2: Uvažujete, že tam vysadíte nějakou zeleň?
1: Samozřejmě val má kompletní projekt, nejenom to, jak bude vypadat, včetně zatravnění a výsadby zeleně, která ho i zpevní a bude i krásným krajinným prvkem.
2: Ze 30 připravených stavebních parcel v lokalitě Švestkový sad už město prodalo polovinu, říká vedoucí odboru majetku Michaela Hečková.
3: Parcely jsou za 2200 korun za metr čtvereční. Pokud stavebník vybuduje dům do 3 let od účinnosti kupní smlouvy, tak se mu poskytne dodatečná sleva ve výši 10% z kupní ceny.
2: Jednotlivé pozemky v následujících dnech vytyčí geodet a stavebníci budou moct začít stavět. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Zdravíme o prázdninách v úterý 7. července, 8:15. Městské muzeum a galerie Polička láká k prohlídkám rodiny s dětmi. Návštěva u hrabat z Hohenemsu. Každé prázdninové úterý a čtvrtek od 13 a 15 hodin v barokní radnici. Během programu se děti dospělí pomocí speciálního zaklínadla přenesou v čase i prostoru na zámek Hohenems. Aby v jiné době nepůsobili nápadně, naučí se dobové mravy, ustrojí se a stanou se uchazeči o místo na hraběcím dvoře. Můžou se pokusit získat roli dvorního malíře, správce kabinetu kuriozit, zahradníka nebo dvorní dámy. Hrabě Kašpar z Hohenemsu a nebo jeho žena hraběnka Eleonora návštěvníky provedou svým sídlem a zároveň posoudí, jestli jsou hodní stát se součástí jejich dvora. Program je akční, zábavný, vhodný pro děti do 12 let. A jak jsme říkali, je to každé prázdninové úterý a čtvrtek od 13 a 15 hodin v barokní radnici v Poličce.
1: Počasí.
0: Velká oblačnost a oteplení, takový bude dnešek v Pardubickém kraji. Čekáme oblačno a zataženo, na horách se později odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území Pardubického kraje. Maximální teploty 25 až 28, na horách mezi 16 a 20 stupni Celsia. A taky bude celkem větrno.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jdeme soutěžit ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 7:30. Nabízíme společenskou hru Tipni si Česko od společnosti Alby. Tak je to rozhodně velmi atraktivní cena, kterou získá ten, kdo správně odpoví na dnešní soutěžní otázku. Před 145 lety začal v dětském časopise vycházet na pokračování román Pinokiova dobrodružství spisovatele Karla Collodiho. A my se ptáme, jaké byl národnosti. Zavolejte na telefonní číslo 726 46 48 48. Zopakujeme pro jistotu 726 46 48 48. Tak bleskovka je tady, soutěžní otázka položená a zbývá tady někoho pozvat do našeho vysílání. Tak kdo pak je na telefonu? Pěkné ráno.
1: No, dobrý den, tady je Pupa Česká Třebová.
0: Dobrý den. Tak co myslíte?
1: No, já bych si tipnul Maďarsko.
0: Bohužel to není správně, tak se loučíme. Naslyšenou. 726 46 48 48, typovat bude moci někdo další. Ptáme se, jaké národnosti byl spisovatel, který stojí za úspěchem Pinokia, protože dnes máme výročí. Začala vycházet Pinokiova dobrodružství na pokračování přesně před 145 lety. Tak vypadá to, že na telefonu už je někdo další. Hezké ráno, přejeme komu teď?
2: Dobrý den, František.
0: Pane Františku, zdravíme, povídejte.
2: Neměl byste nějaký nápovědy?
0: Nápovědy nejsou.
2: Jak se jmenoval ten...
0: Karlo Collodi. Tak, víte, nevíte?
2: Tak to nevím. Typ.
0: Tak Francouz říkáte, to není správně, protože to byl Ital. Představte si. Tak, loučíme se i s vámi, naslyšenou. Bleskovka tady bude znovu zítra kolem 7 hodiny 20. minuty a snad to dopadne o něco líp. Teď návrat do 60. let.
3: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny

Zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauli. Bylo jí 80 let. Svůj profesní život zasvětila českému průmyslovému designu, sklu, bižuterii a užitému umění. O jím úmrtí dnes ČTK informoval vnuk Přemysl Hásek. Další zprávy už za 2,5 minuty.

0: prezentuje Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď.
0: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
0: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Zprávy a Michaela Spáčilová.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Velká města v Pardubickém kraji v končícím volebním období rezignovala na vlastní bytovou výstavbu, zjistila to ČTK. Nepodporovala ani stavbu družstevních bytů, vše přenechala developerům nebo jednotlivým stavebníkům. Pouze Svitavy rozšířili svůj bytový fond koupí dvou bytů. Ve všech městech je po bytech velká poptávka a také jejich ceny jsou vysoké. Obec Dřenice na Chrudimsku podporuje stavbu suchého poldru na řece Bilance, který připravuje státní podnik Povodí Labe. Stavba má místní chránit před záplavami. Majitelé pozemku se bojí, že poldr znehodnotí jejich zemědělskou půdu. Někteří vlastníci domů v blízkosti plánovaného poldru mají strach, že by při jeho naplnění mohla voda zasáhnout i jejich pozemky. Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Na řadě je sport. Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa v Seattlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo Portugalsko po vítězství 1-0. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo, na horách později odpoledne srážky. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří také na ostatní území. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nohu z plynu dejte na dálnici D35 za 196. kilometrem ve směru na Hradec Králové. V levém jízdním pruhu tam leží židle. Dopravní nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 43 u Králík na Orlicko-Ústecku. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Trenér Roberto Martinez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po 3,5 letech končí na lavičce fotbalistů Portugalska. Je úterý 7.7. Teď si připomeneme Ivetu Bartošovou a podíváme se za chvíli i do novin.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jedu vám večer stezkou, dát koňům v řece pít.

0: Valdemar Matuška, 4 minuty před 7:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 7. července. S Michalou Spáčilovou se teď hlásíme od dnešních novin. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Za poslední 3 roky přibylo na území Pardubic více než 22 tisíc nových stromů. Největší podíl na tomto čísle má obnova městských lesů, nové dřeviny, ale přibývají také v parcích, ulicích i volné krajině. Město navíc připomíná, že statistika nezahrnuje stovky náhradních výsadeb, které pokácení zajišťují investoři. Podrobnosti k tématu najdete v pardubickém deníku.
0: Je tomu rok, co slavnostně začala výstavba letního areálu Metuje v Novém Městě nad Metují. Poutač u cesty představující podobu venkovního koupaliště uvádí termín dokončení na konci května letošního roku. O měsíc později bylo při pohledu ze svahu dolů zřejmé, že ani do konce června se koupaliště nestihne dokončit. Ani další termín na polovinu července neklapne, přesto starosta Nového Města nad Metují věří, že to dopadne minimálně během 2. prázdninového měsíce. Koupaliště v Novém Městě nad Metují mělo být dokončené v srpnu. Stav příjezdové komunikace si vyžádali novou výstavbu, čím se prodloužil termín dokončení a zvýšila se cena. Ale plavčíci jsou připraveni a voda se začne do bazénu napouštět už brzy. Tak uvidíme, jak to dopadne s koupalištěm novoměstským. Teď to tedy míří se zpožděním do finále. Informace přináší dnešní regionální deník.
1: Po vítězství anglické fotbalové reprezentace nad Mexikem na mistrovství světa ve fotbale zůstaly včera doma 100 000 školáků. Podle předběžných dat do škol v Anglii přišlo přibližně o 332 000 žáků méně než před týdnem. O kuriozní situaci informuje deník The Guardian. Duel kvůli nepříznivému počasí začal až ve 2 hodiny ráno britského času. Některé školy ve snaze zachovat docházku přizpůsobily organizaci výuky, posunuli začátek výuky anebo připravili tematickou snídani. Pokud se Anglie probojuje až do finále, plánují i další společné oslavy a doprovodný program.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v úterý 7. července 8:15. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek 2% HDP, řekl před odletem na summit NATO český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Další zprávy u nás uslyšíte v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Teď se budeme věnovat počasí v Pardubickém kraji, protože voláme meteorologům do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde je pan Tomáš Popelka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak dnešek by mohl nabídnout i letní teploty, souhlasíte?
2: Zatím ano, v podstatě sice od severu k nám postupuje slábnoucí studená fronta, ale předně se tam přechodně dostane zase teplejší vzduch, takže dneska už bude převážně oblačno a zataženo, sice ještě teďka na jihu vrchoviny, jako je polesné počasí, ale během jedné, dvou hodiny tam bude už zataženo. No a až někdy později odpoledne se na horách objeví slabý déšť nebo přeháňky, tam to vypadá, že s velice malou pravděpodobností by se mohla objevit i jedna, dvě bouřky, ale slabé bouřky, a potom až během večera by se od severu slabý občasně začal šiřovat i na ostatní území. Dneska by se teploty dostaly na 25 až 28 stupňů a vítr se nám postupně během dopoledne rozfouká na čerstvý západní 4 až 8 metrů, odpoledne k večeru se objeví nárazy kolem 15 metrů, bude to hlavně v oblasti vrchoviny a Orlických hor. Večer se potom bude mít na severozápadní, no a noc nám začne oblačným až zataženým, zpočátku ještě se zmiňovaným občasným deštěm. Ten bude v druhé polovině noci ustávat, ano, a jak má přijde slavnoucí studená fronta, tak se od celu začne oblačnost protrhávat postupně až na polojasno, skoro jasno, a jak to vypadá, pouze v horských údolích by se mohly objevit ojediněle i mlhy. Teploty by nám kresly během noci na 16 až 13 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu až západu od 3 do 7 metrů.
0: A jaký bude zítřek v počasí?
2: Zítra už to vypadá celkem naděje, sice bude slunečno, ale bude foukat vítr. Během dne bude polojasno až jasno, teploty 20 až 23 stupňů, takže oproti dnešku zase takové mírné ochlazení, sice na pocitově na sluníčku to bude teplé, ale za rohem ve stínu to bude slunečnější. Vítr bude foukat od severozápadu 4 až 7 metrů, ale večer už bude slábnout.
0: A pojďme se podívat v rychlosti ještě na ty další dny ve zbytku týdne, co nás tam čeká.
2: Tak zatím to vypadá celkem naděje, sice až do pátku rána budou relativně studená, asi někde mezi těmi 13 a 10 stupni, a oblačnosti bude většinou jako nějaké skoro jasno až polojasno na horách a vrchovině až oblačno, ale teploty budou pomalinku nahoru, tak to vypadá ve čtvrtek, už by se mohly pohybovat nějaké kolem 25-26 stupňů odpoledne, na pátek kolem 27 a na víkend to vypadá 28, ten děli to vypadá až kolem 30 stupňů.
0: Tak vydá, léto se nám vrátí v plné síle. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Tomáš Popelka. Pěkné úterý, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: A ještě zpátky za českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Ten prý neví o žádné koordinaci s prezidentem Petrem Pavlem před summitem NATO, není s ním v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy netuší, jaký bude mít hlava státu v Turecku program. A jak jsme říkali, další zprávy nabídneme v 8 hodin.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. V ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou 80 slaví hudební hvězda 80. let. Rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hasičské technice komplikují často průjezd špatně parkující auta. Problémy jsou také na Pardubicku. Výstavba nové cyklostezky z Holic do Vysokého Chvojina začne ve druhé polovině července. Česká delegace odlétá 2 letadly na summit NATO do Ankary. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Dobré úterní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Hasiči upozorňují na špatně parkující auta u domů. Někteří řidiči nedodržují pravidlo 3 metrů volné vozovky. To pak může komplikovat průjezd hasičské technice. Problémy hasiči evidují třeba i v hustě obydlených pardubických sídlištích, kde počty odstavených aut často převyšují počty parkovacích stání. Podrobnosti dodává mluvčí sboru Lucie Pipiš.
2: V rámci Pardubic považujeme za nejkomplikovanější lokality zejména sídliště Dubina, Dukla a celé Polabiny. Jedná se o nejvíce zaliděné části města s vysokou koncentrací zaparkovaných vozidel a zde se pravidelně setkáváme se zuženými průjezdními profily a komplikovaným ustavením naší zásahové techniky.
0: Sdružení obcí na Holicku začne v létě budovat cyklostezku podél hlavního silničního tahu číslo 35 z Holic k odbočce na Vysoké Chvojno. Podle předsedy sdružení a starosty Ostřetína za hnutí STAN Miloše Vlasáka vysoutěžili obce zakázku za 48 milionů korun. Stavební práce by měly být hotové do konce listopadu.
3: Přibližně 85% nákladů zaplatí podle Vlasáka evropská dotace. Zbytek doplatí všech 17 svazkových obcí z vlastních rozpočtů. Víc než 2 kilometry dlouhá cyklostezka bude kopírovat hlavní tah 1/35 a měla by tak výrazně zvýšit bezpečnost cyklistů. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Česká delegace odlétá na summit NATO do turecké Ankary. Z kbelského letiště za chvíli odstartuje vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který delegaci povede. Chvíli po něm odletí se svým týmem i prezident Petr Pavel. Premiéra Babiše večer čeká neformální večeře lídrů členských států Severoatlantické aliance. Zítra pak jednání Severoatlantické rady. Před odletem zopakoval priority, se kterými česká delegace na summit letí.
4: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
0: Česko je jedna ze 3 zemí NATO, která loni nesplnila alianční závazek vydávat alespoň 2% HDP na obranu. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítaly.

0: dávali do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu také třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, na horách později odpoledne srážky, během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Čerstvý západní vítr povane odpoledne a večer místy s nárazy a bude se měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 43 u Králík na Orlicko-Ústecku. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A cesta vlakem mezi Pardubicemi a Prahou je o něco složitější. Na koridoru začala série omezení kvůli nutným opravám. Na místo se podíváme za chvíli. Je úterý 7. července, krátce po 8. hodině. Čeká nás i skupina Divokej Bill a píseň Lahůdky nebo Petra Černocká Vrať mi zpět můj smích. K tomu skupina Opus, Pavel Bobek a na začátku této hodiny Petr Rezek. Tak vám přejeme pěkný poslech a hezký prázdninový den.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice, za 5 minut bude 8:45, je úterý 7. července a jdeme na vlak. Cestující na koridoru z Prahy do Pardubic musí počítat s komplikacemi. Kvůli opravě trati tam začala částečná výluka a další omezení. Potrvá to několik týdnů. Na co si dát při cestě pozor, upřesníme s naším reportérem Josefem Kopeckým. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jakého úseku se tedy omezení týkají a s jakými komplikacemi musí cestující počítat?
1: O víkendu začaly práce na údržbě trati v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Dělníci musí prověřit koleje, kontrolují stav trolejí, provádějí nutné opravy. Koridor nebude zavřený úplně, přes opravovaná místa dálkové vlaky projedou, ale pomalu. Dopravce proto upozorňuje, že můžou nabírat zpoždění. To se týká rychlíků, expresů, mezinárodních spojů i souprav Pendolino.
0: Zrušené jsou ale některé regionální spoje. Co to znamená?
1: Je to tak, osobní vlaky v této části trati nebudou jezdit vůbec, jak uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy.
1: Je to ale trochu složitější, autobusové linky jezdí 3 a každá trochu jinak. První výjíždí z Kolína dříve, než jsou obvyklé odjezdy vlaků, aby v Řečanech stihla navazující spoje. Druhá jede ve stejných časech, jako jsou pravidelné odjezdy, ale zase cestující nemají záruku, že stihnou přípoj. No a třetí pak kvůli uzavírce náměstí v Týnci nad Labem obsluhuje i úsek mezi Zábořím a právě Týncem.
0: Tak je to trochu bojovka, zajímavá hra. Kdy to skončí? Kdy skončí omezení?
1: První etapa potrvá do 21. července, pak se ale částečná výluka ještě rozšíří až do Přelouče. Náhradí cestování bude zajištěné stejným způsobem, ale dopravce upozorňuje třeba i na to, že autobusy mají jen omezenou kapacitu pro kočárky nebo kola. I na to je potřeba dávat pozor. Omezení by pak měla skončit 30. července.
0: Tak to byly novinky přímo ze železnice s naším reportérem Josefem Kopeckým. Děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Český rozhlas Pardubice posloucháte skoro 2 minuty po 8:45 v úterý 7. července. Je to den, který bude většinou oblačný až zatažený. Na horách se později odpoledne objeví slabý déšť nebo přeháníky s malou pravděpodobností i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť dostane i na ostatní území Pardubického kraje. Maximální teploty ale budou letní 25 až 28, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Trochu to bude kazit čerstvý vítr, odpoledne k večeru místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jestli pak jste někdy viděli polární záři, jak tenhle úkaz vzniká, tak to přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Mimochodem polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dal jí jméno. Výsledná barva závisí na hustotě vzduchu, tak o tom ještě budeme mluvit podrobněji. A teď zjistíme, co uslyšíte po 9. hodině v našem dobrém dopoledni. Jitka Slezáková se hlásí. Hezké ráno.
2: Je to tak krásné ráno. No bude to pestré, jako ostatně každé dobré dopoledne. Nabídneme například i takové trošku kontroverzní příspěvky, reportáž, která se týká parkování lidí v Holicích. Někdy je to tak, že tam neprojede ani osobní auto tou ulicí, natož hasiči. A právě dobrovolní hasiči mají problém, když někam jedou k zásahu, tak se nedostanou tou danou ulicí. A my jsme se tou problematikou zabývali. Více uslyšíme po 10. hodině. Například.
1: A co ještě dalšího, co nabídneš?
2: Tak bude to takové i odpočinkovější, jestli máte rádi bylinky, byli jste už třeba na Třezalce, nebo diviznu jste sbírali. Pokud ano, poradíme, co s tím, co se dá ještě vylepšit, co naložit do lihu, co do oleje, to všechno s Radkou Svatošovou, naší osvědčenou pardubickou bylinkářkou. A to bude v radioporadně po 11.
1: No mnozí by se možná naložili do lihu, ale opatrně, už bude teplo. Jitka Slezáková.
2: Pak nakládat se budou bylinky.
1: Po 9. hodině začíná naše dobré dopoledne. Zatím naslyšenou.
2: Těším se na něj. Hezký den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: To byli Depešáci a teď už Michaela Spáčilová, jsou tady zprávy.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na železniční trati z Pardubic do Prahy potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto mohou být opožděné. Zachráněný oltář s Chrudimi soutěží v anketě Památky děkují. Ta oceňuje mimořádně zdařilé stavby, restaurátorské zásahy nebo zásluhy za obnovu kulturního dědictví. Archa z kostela svaté Kateřiny pochází z roku 1505 a byla v havarijním stavu. Z restaurování zaplatili soukromí dárci. Online hlasování v soutěži potrvá do 20. září. V deštném Forlických horách pokračují přípravy na nové parkoviště na Šerlichu. Obec čeká na stavební povolení a zároveň připravuje parkovací systém, který má začít fungovat už letos na podzim. Měl by pomoci lépe regulovat dopravu v jednom z nejvíce navštěvovaných míst Orlických hor. Na oběžnou dráhu má po 9. hodině dopoledne našeho času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Valspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést jí má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy, v Seattlu podlehli Belgii 1-4. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo, na horách později odpoledne srážky, během večera se slabý občasný déšť rozšíří také na ostatní území. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku na silnici číslo 35. V obci Řídký bourala 3 osobní auta, na místo jedou záchranáři, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Autodrom Vysoké Mýto už tradičně hostí mistrovství světa Supermoto. Povíme si o něm za chvíli s naším dnešním hostem. Je krátce po 8:30, úterý 7. července a zpívat bude skupina Jelena, taky Míša Tučná.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, za 6 minut bude 8:45, je úterý 7. července. Prezident republiky Petr Pavel se zúčastní dnešní večeře lídrů na summitu NATO, řekl před odletem do Ankary. Vláda na ní delegovala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, kterého doprovodí manželka. Další zprávy u nás uslyšíte v 9 hodin. Teď už se vydáme do Vysokého Mýta na velkou motoristickou slávu, protože už o tomto víkendu bude Vysoké Mýto znovu centrem světového supermota. Po třetí se tam dostává mistrovství světa a naším hostem je Jiří Čáp za organizátory. Vítáme vás, pěkné ráno.
1: Dobrý den všem.
0: Čím to je, že si Vysoké Mýto získalo takovou důvěru Světové federace, že se tam vrací světový šampionát opakovaně?
1: Tak osobně si myslím, že je to v podstatě tradicí pořádání motoristických závodů, jak v regionu, tak hlavně ve Vysokém Mýtě. A v podstatě je to kvalitou trati a zázemím a hlavně organizačním týmem, protože klíčem k uspořádání takovéhle akce jsou vlastně lidi a zapálený tým a schopný tým.
0: Spousta posluchačů zná silniční motorky, případně motocross. Ne všichni třeba úplně tuší, co je supermoto. Kdybyste ho měl představit úplnému lajkovi, čím se vyznačuje?
1: Tak to představení jednoduchý. Supermoto je v podstatě vychází z motocrossových motorek na silničních kolech a vlastně ten závod je tak, že zhruba 2/3 až 3/4 tratě se jede na asfaltu a třetina je offroad, to znamená, jsou tam skoky, je to hodně atraktivní pro diváky, takže v podstatě, kdo má rád motorsport, tak si tam najde vlastně od obojího kousíček.
0: Říká se, že právě ta kombinace asfaltu a terénní části dělá ze supermota jeden z technicky nejnáročnějších motocyklových sportů. Co musí jezdec zvládat, aby uspěl právě při takovém závodě?
1: Tak já si myslím, že jako u každého sportu je to hlava a hlavně je to o tom naladit si tu motorku a na této vrcholové úrovni opravdu je to velice fyzicky náročné. Potřebují mít srovnanou hlavu ty jezdci, protože to je obrovské vypětí. Doufám, že nám vydrží počasí, takže ta tráha bude konstantní, protože pokud se mění počasí a vlastně s tím i přilnavost té trati, tak vlastně je to daleko, daleko náročnější, ale ostatně jako v každé motoristické disciplíně.
0: Mohlo by být docela teplo, ne 40, ale třeba 30 stupňů. Co to bude dělat s tratí?
1: To je asi největší výzva každý rok při jakékoliv této venkovní disciplíně. Já doufám, že budeme připravený, máme připravený krpící vozy, takže budeme tu offroadovou část krápět, tak aby se neprášilo, aby byla pevná a věříme, že nás počasí podrží.
0: Do Vysokého Mýta přijedou nejlepší světoví závodníci. Na koho byste pozval? Kdo patří mezi největší hvězdy letošního šampionátu?
1: Tak já si myslím, že obecně nejradši bych pozval diváky na české jezdce, protože vlastně máme tam ekipu českých jezdcí, ať je to Milan Cetianský, Honza Ulman, Denis Flieger nebo Jonáš Nedvěd a v podstatě oni navazují v Vysokém Mýtě na docela úspěšný rok, kdy v loni vlastně jsme jeli mistrovství světa národů, kde vlastně se ten náš tým historicky umístil na druhém místě a naši junioři byli třetí, takže já bych rád diváky pozval na české jezdce, nicméně ze zahraničí včera jsme to dávali dokupy, máme příslib mimo České republiky, že by se tady měli objevit zástupci z 20 států, z nejvzdálenější je Brazílie, takže já věřím, že prostě bude na co se dívat celý ten závodní víkend.
0: A rozhodně to nejsou jenom samotné závody, co všechno tam zažijí návštěvníci, když dorazí na autodrom do Vysokého Mýta?
1: Tak my jsme tam připravili široký doprovodný program, tak aby když tam ta rodina přijde, protože cílíme na vlastně rodiny s dětmi, tak aby si užili co největší zážitek, takže krom toho, že uvidí vlastně tu jízdu mistrovství světa S1 GP, tak tomu je mistrovství Evropy S2, mistrovství Evropy juniorů, pak je tam část mistrovství České republiky, to znamená veteránský kategorie, bezoffroadová kategorie a hobby, a pak vlastně v rámci toho doprovodního programu se děti můžou vyzkoušet motoristické disciplíny, ať už jsou to třeba elektrické motorky, nebo závody v bugínkách, závody na motokárách, závodní mini-racingové motorky a další, plus samozřejmě pro tu mladší děti skákací hrady, budeme tam mít ve spolupráci s Vizí 0 a dalšíma věcma věci otázek bezpečnosti silničního provozu, protože i tím se chceme jako Vysoké Mýto prezentovat a samozřejmě další aktivity pro děti.
0: Vysoké Mýto a supermoto už teď o víkendu, tak se rozhodně můžete zastavit. Naším hostem je Jiří Čáp a v rozhovoru pokračujeme hned za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, my si povídáme s Jiřím Čápem, který tady zastupuje organizátory mistrovství světa supermoto ve Vysokém Mýtě, ale vy těch funkcí máte víc, pokud jde o autodrom, tak klidně se představte blíž posluchačům.
1: Já si myslím, že jsme tady hlavně kvůli závodům supermota, ale vlastně několikou sezónu jsem předsedou autoklubu Karosa a viceprezidentem autoklubu České republiky pro obecný motorismus, ale říkám, já si myslím, že to není o mě jako o člověku, ale o tom skvělém týmu lidí, který máme ve Vysokém Mýtě, a to je základ toho dělat prostě takovéhle velké závody.
0: Tak tým lidí určitě potřeba. Kolik vůbec se podílí na takové akci, o které tady mluvíme, lidí?
1: To je dobrá otázka, ale v podstatě ta příprava je na bedrech zhruba 6 lidí už zhruba rok. A v podstatě teď od pondělí se ten počet lidí na tom areálu zvětší, až když se bavíme o 100-150 lidech, který v podstatě zajistí ten nebo doufám, že hladký průběh celého toho víkendu.
0: Když někdo na supermotu nikdy nebyl, proč by měl dorazit právě do Vysokého Mýta? Čím byste ho nalákal? Co ho tam může třeba překvapit?
1: Tak do Vysokého Mýta, obecně Vysoké Mýto je krásný historický město, ale já si myslím, že my patříme k jednomu z těch hezčích autodromů nebo těch hezkých autodromů v rámci seriálu. Diváci, tak jak jsme zmínili, budou tam vlastní jízdy supermota. Ta disciplína je atraktivní, protože hlavně jak můžou vidět tu offroadovou část, tak tam dochází ke skokům, někdy bohužel i k pádům, ale to k tomu patří. Myslím si, že je to atraktivní. V té asfaltové části vlastně se jezdí, dá se říct, smykem v těch zatáčkách, takže je to moc hezký. A tak, jak jsme zmiňovali, i ten doprovodný program, ať už jsou to třeba exibiční jízdy, ať už Jakuba Levického s Fiatem, což je 3-násobný mistr České republiky v autoslalomu, nebo v podstatě budou vidění asfaltové sidecary. Bude tam vlastně z Vysokomýtského muzea vystavený autobus RTO a RTO bus, což je Krajský technický muzeum Vysoké Mýtěnově. Bude tam možnost se setkat s lidma z trenérské školy motorsportu, to znamená, ať už je to prezentace sportovců nebo určitý výživový stánek, budeme tam mít vystavený automobily, takže myslím si, že klíčový je, že vlastně za tu jednu stupenku uvidíte nejenom mistrovství světa Evropy, ale ten široký doprovodný program, kde můžete strávit příjemný čas s rodinou.
0: Ta letošní sezona, pokud je o supermoto, přinesla několik novinek, měnil se tam systém penalizací, některé tratě a podobně. Jak to hodnotíte, ty změny toho letošního roku?
1: Já si myslím, že na tohle potřeba se podívat s odstupem času, protože když přijde nějaká změna, musí se na to připravit jezdci, musí se na to připravit ten pořadatelský tým a vždycky ta historie ukáže, jestli ta změna jde správným směrem. Uvidíme, když začínali takzvaný Joker Line, dívali jsme se to nějakým způsobem na to, jestli je to dobrý, špatný. Je důležité, aby to bavilo diváky a bylo to hezký a bylo to čitelný pro ně. Proto vlastně my jsme letos poprvé chceme tam mít ty letobrazovky, kde v podstatě uvidíte to, co se děje, nějaké informace pro diváky, tak aby se k ním dostali nejenom z rozhlasu a byli zapojeni v tom dění.
0: A když se podíváme na časový harmonogram, kdy můžou posluchači dorazit, jak bude otevřeno?
1: Tak v podstatě ten areál bude otevřený sobotu, neděli pro diváky, kdy během sobotního dopoledne probíhají takzvaný volný tréninky, potom od 1:30 začínají time practice, to znamená měřené tréninky, s tím, že v podstatě první závod začíná v sobotu v 16:45 a když se přeneseme do neděle, tak v podstatě jde o to, že vlastně v 8:25 je warm-upy, to znamená ty jezdci si ošahají trať a potom následně už jsou bodované jízdy.
0: Tak kdo má zájem, může dorazit v sobotu i v neděli do Vysokého Mýta. Doporučujeme určitě oba dny, můžeme to takto říct.
1: Jo, určitě bude pro vás připravený bohatý program a osobně vás zvu do Vysokého Mýta a přeju, abyste si to tam u nás co nejvíc užili.
0: Tak to říká Jiří Čáp, který nás lákal na supermoto. Díky za všechny informace, ať se ten víkend vydaří, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hlinsko změní systém placeného parkování. Dopravní podnik města Pardubic připravuje výběrové řízení na dodavatele sdílených kol. Prezident Pavel se zúčastní dnešní večeře lídrů na summitu NATO. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní dopoledne. V Hlinsku se změní pravidla pro placená parkoviště. Nově je budou smět řidiči využívat půl hodiny zdarma. Radnice tak chce usnadnit dostupnost centra, třeba kvůli návštěvě úřadů nebo obchodů.
2: Nová pravidla budou platit od září. Řidiči si za čelní sklo umístí hodiny s časem příjezdu nebo údaj vyznačí na obyčejný lístek. Půl hodiny zdarma budou smět parkovat před radnicí, u rezervace betlém, u nádraží nebo u prodejny na Tylově náměstí. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Pardubický dopravní podnik podepsal koncesní smlouvu, kterou na něj město převádí provoz sdílených kol. Teď připravuje výběrové řízení na provozovatele služby, které bude muset zajistit 200 kol během sezóny a 150 v zimních měsících. O tom, kdy se bike sharing do Pardubic vrátí, rozhodne ale až výsledek tendru. Vysvětluje ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.
3: Výběrové řízení vyhlásíme nejdéle do konce července, tak abychom v průběhu prázdnin byli schopni vybrat firmu, a pak je otázka té nabídky a podmínek nabídky, jestli jsou schopni nám ta kola dodat do 10 dnů, do 30 dnů, do 3 měsíců. Uvidíme, bude to součástí těch nabídek.
0: Na summitu NATO v turecké Ankaře se dnes prezident Petr Pavel plánuje zúčastnit dnešní neformální večeře lídrů členů aliančních zemí. Řekl to před odletem s tím, že večeři organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Petr Pavel uvedl, že bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky. Prioritou jednání politiků na summitu podle Pavla budou hlavně výdaje na obranu.
4: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%, že se přihlásila k naplňování závazků přijatého na loňském summitu Aliance v Hágu.
0: O účasti prezidenta na summitu v předběžném opatření rozhodl ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se ale Pavla snažil přesvědčit, aby na setkání světových lídrů nejezdil. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Keesovou porazila 6-4 a 7-6. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, na horách později odpoledne srážky, během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Čerstvý západní vítr povane odpoledne a večer místy s nárazy a bude se měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komplikace čekejte na Svitavsku. Dvě osobní auta s dodávkou bourala na silnici číslo 34.

0: U obce Řídké v místě je zavedený kivadlový provoz. Kolony se tvoří v obou směrech. Ve směru na Hradec Králové si počkáte až 20 minut. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsou 9:04, tak už si můžeme popřát dobré dopoledne. A protože včera byl svátek, možná jste někteří ještě popletení, je úterý, tedy abychom si to ujasnili, je úterý 7. července. Vítejte při poslechu, máme pro vás spoustu zajímavostí, třeba jak vzniklo slovo kolocíř a co to vlastně je. Podíváme se také na to, jak postupují opravy na náměstí Republiky v Pardubicích. No a včera uplynulo 75 let, kdy se narodil herec a moderátor Vladimír Čech. I jeho hlas uslyšíte.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Nikdo se neobjeví v televizi, jako kdyby neexistoval. Tak právě touto zkušeností prošel i herec Vladimír Čech, který by včera oslavil 75. Soutěž Chcete být milionářem z něj před lety udělala 100% hvězdu, kterou začali zdravit lidé na ulici, ale my jsme ho tady znali z našeho Východu českého divadla mnoho let předtím a taky pracoval u nás v rozhlase. Byl to úžasný člověk. No ale teď k tomu milionáři. V jednom našem zábavném pořadu k tomu Vladimír Čech dodal.
1: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, to je prostě neuvěřitelné. Protože ti lidi totiž, kteří píšou jakoby o té takzvané kultuře, oni totiž vůbec o kultuře vlastně nic nevědí, ti lidi, kteří oni píšou, nebo já, ne, že všichni, pozor, teď zase, abych něco neřekl, jsou lidi, kteří tomu rozumí, ale spousta lidí, kteří o tom jakoby píšou, tomu nerozumějí a oni mají pocit, že ta kultura, to jsou právě třeba ty reality show a to jsou takový, že to je ta kultura, ta podstatná, takže oni vůbec neměli ponětí, oni vždycky se někam přišel, dělali se mnou rozhovor a říká, kde jste se tak najednou vzal, co jste dělal do téhle doby? No, tak já jsem hrál divadlo, no, 22 let, jo. A kde? Nevěděli prostě, jo. Čili pro ně jsem byl úplně neznámý člověk, proto z toho vyplývaly ty články, že ta televize mě někde sestřásla v pralese ze stromu a načernili mi obočí, všude psali, což byla úplný nesmysl, to mě skutečně nikdo nečernil, prostě tím, jak jsem šedivěl, tak to obočí zůstalo černý a tím to tak byl takový kontrast, jo. Ale toto psali, čili oni jakoby psali takový články ve smyslu, že mě sestřásli z toho stromu, naučili mě jíst příborem, naučili mě vázat kravatu, dejme, což teda je pravda. To je jediný na tom pravdu. Já když jsem tam přišel, tak jsem si neuměl uvázat pořádný úzel. Neuměl jsem takový ten jednoduchý. A tam jsem, takže to je vlastně, jestliže něco jsem si odnesl, co je užitečné z toho mého pobytu v showbiznisu, že si umím uvázat kravatu. A to není málo zase.

0: 9 hodin 17 minut vydáváme se na náměstí Republiky v Pardubicích. Oprava tohoto náměstí výrazně zasáhne dopravu. Rekonstrukce, která je v plánu mezi lety 2027 a 2029, sice ještě nezačala. Přípravy jsou ale už v plném proudu. Týkají se i pardubického dopravního podniku. Přes jedno z nejvytíženějších míst městské hromadné dopravy totiž denně projede na 1100 trolejbusových a autobusových spojů. Reportérka Šárka Rusnáková zjišťovala podrobnosti.
1: Zmizí fakticky podchod, který je nevyužívaný. Přechod bude lehce upraven tak, aby byl komfortnější pro chodce. Vymění se i povrchy na komunikaci. Bude tady kompletní výměna inženýrských sítí, přeložky vodovodů, kanalizací, vložkování. Je to opravdu velká komplexní rekonstrukce.
2: Primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO mluví o rozsáhlé rekonstrukci náměstí Republiky, která by mohla začít už příští rok. Přinese ale výrazná omezení dopravy. Na to se už s předstihem připravuje také pardubický dopravní podnik, potvrzuje ředitel Tomáš Pelikán.
3: Probíhají kontrolní dny, pracovní setkání, řešíme etapizace té rekonstrukce samotné, protože je to otázka spousty provozovatelů sítí, takže vzniká nějaký harmonogram 4 etap, tak jak se to na městě republiky bude připravovat.
2: Ve dvou z plánovaných 4 etap rekonstrukce pak zmizí z náměstí trolejové vedení.
3: Takže my řešíme nějaké výluky na linkách, některé spoje a některé linky budeme moct převést na bateriové trolejbusy a některé budeme muset úplně změnit s tím, že třeba bude nucený přestup na třídě míru, na nějaké linky, které pojedou pak směr Dubina, a tohle to si všechno musíme provozně ještě vyřešit.
2: Naplánovat objízdné trasy pro městskou hromadnou dopravu nebude jednoduché. Náměstí Republiky je totiž po Masarykově náměstí druhým nejvytíženějším místem pro provoz autobusů a trolejbusů v Pardubicích.
3: Tak náměstí Republiky je velmi frekventované místo jak pro individuální, tak pro veřejnou dopravu. Za den nějakých 1100 spojů městské hromadné dopravy, ale předpokládám, že se domluvíme a že všechno bude upraveno tak, abychom to zkomplikovali co nejméně.
2: Trolejbusy nebudou moci projíždět ani původně plánovanou náhradní trasou přes třídu míru. Je tam poškozená dlažba.
3: Co se týká třídy míru jako náhradní trasy při rekonstrukci náměstí Republiky, tak bohužel úsek od lékárny po grant nelze použít, protože stav té dlažby je relativně složitý a my bychom ho našimi spoji, který bych tam jezdilo stovky, ještě více zkomplikovali, takže to jako alternativní trasa použít nelze a musíme vyřešit jiným způsobem, jak ty náhradní trasy nastavit.
2: Rekonstrukce náměstí Republiky ale městské hromadné dopravě prospěje, a to i proto, že tam pak budou mít autobusy a trolejbusy z obou směrů vyhrazený pruh. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příjemný poslech přejeme, posloucháte pohodové vlny, prázdninové navíc vlny Českého rozhlasu Pardubice. A řeč teď bude o jedné bylince, která je opravdu hojivá. Je to jitrocel a má různé názvy. Více už se dozvíme od jazykovědkyně Dagmar Magincové.
1: Proslulost jednoho rodu jitrocele, co by léčivé byliny, vedla k tomu, že měl celou řadu pojmenování. Od staročeského ranocel, rány hojící, protože celit znamenalo hojit, nebo skorocel, tedy rychle hojící, od slova skorý, rychlý, až třeba po kolocír a kolocíř, které vznikly hláskoslovnými obměnami toho skorocele. A dost pojmenování odkazovalo ke vzhledu téhle rostliny, podle tvaru listů se jí někde říkalo zaječí ucho nebo taky psí nebo volí jazyček. Zkrátka, názvů téhle byliny bylo dost a někdy byly i zajímavě popletené. Například u českého brodu si z volového jazyčku udělali olověný.
0: Zítra se budeme věnovat zase dalšímu slovu, které možná znáte lépe. A je to syrovátka, slovo syrovátka. Takže to bude v tomto čase zítra.

0: Necháme doznít zase až do poslední vteřiny. Co se týká našeho programu, někteří z vás už se těší na zámecké léto, můžete opět soutěžit, můžete získat pěkné ceny a hlavně poslechnout si zajímavou reportáž z dalšího zámku, kterou pro vás máme nachystanou společně s Františkem Kinským a moderátorem Pavlem Kudrnou. Nezapomeňte číslo, pokud budete chtít soutěžit teď ve 9:45, tak je 731 800 900. Ale ještě předtím si řekneme, že některé květiny nejsou jen na parádu. V Babských Radách představíme zelené pomocníky, kteří osvěží vzduch a poradí i si i s nejrůznějšími pachy.
1: Babské rady.
2: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zvlhčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan. Bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pěšecké léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme, tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbrami.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán. Však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná Jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce, a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731-800-900, telefonní číslo prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací čas. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přijím.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím.
0: Tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Ne? Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, ne? Teď ten vysavač.
1: Ten už dosloužil, už máme jiný od synu.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím. Tak.
0: Dobře. Tak, pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. V pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou. V pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky.
1: Děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Omezení na železničním koridoru z Prahy do Pardubic potrvají do konce července. Kvůli opravě plavební komory výletní loď Arnošt nedopluje až do Přerouče. V Ankaře začíná summit NATO, šéf aliance Rutte očekává od spojenců konkrétní plány na vyšování výdajů na obranu. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní dopoledne. Na železniční trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto mohou být opožděné. Regionální linky mezi Kolínem a Řečany jsou nahrazené autobusy. Termíny omezení upřesnila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V první fázi do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče.
0: Výletní loď Arnošt z Pardubic ani letos nepopluje po Labi až do Přelouče. Důvodem je pokračující oprava plavební komory ve Srnojedech. Plánovaná rekonstrukce plavební komory v Pardubicích se a jí ale zatím nedotkne. Povodí Labe totiž dosud nestanovilo termín zahájení prací a loď tak může dál jezdit oběma směry. Potvrzuje ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
3: Takže Arnošt Pardubic využívá tři trasy dolů po proudu směrem k Srnojedu, anebo nahoru přes plavební komoru do Brozan, anebo až do Kunětic, což jsou nejpopulárnější plavby.
0: V turecké Ankaře dnes začne summit NATO. Šéf aliance Mark Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
4: Po mnoha letech nedostatečných investic do obrany se situace podle Rutteho začíná otáčet. Připomněl, že v loňském roce evropští spojenci a Kanada meziročně navýšili investice do obrany o 20%. Právě výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat summitu. Před rokem se státy NATO zavázaly, že do roku 2035 dosáhnou na investice do obrany ve výši minimálně 5% hrubého domácího produktu. Česko jako jedna z mála zemí zatím nedosáhlo ani na hranici 2% HDP. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Poslanecké sněmovně začala mimořádná schůze. Poslanci se ve druhém čtení zabývají znovu zavedením elektronické evidence tržeb. Na programu mají také vládní návrh na rozvolnění rozpočtových pravidel, který do sněmovny vrátil Senát.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, na horách později odpoledne srážky. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří také na ostatní území. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Čerstvý západní vítr povane odpoledne a večer místy s nárazy a bude se měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z dálnice D11 máme hlášenou dopravní nehodu nákladního auta a dodávky. Stala se na 78. kilometru ve směru na Hradec Králové. Na vozovku unikly také provozní kapaliny a pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A jsme tady zase pro vás s dalším návalem informací. No, nebude to tak hrozné. Samozřejmě jsou prázdniny, takže si i možná zaspíváte některé

0: naše písničky. Bára Basiková, Kamil Střihavka, Místo v životě, to bude první v této hodině. No a taky si řekneme, že minimálně 3 metry volné šíře vozovky potřebují hasiči pro hladký průjezd jejich technikou mezi parkujícími auty. A ne všude tohle funguje. My se podíváme třeba do Holic. No a dáme si dobrotu ořechové trubičky na skle. Tak příjemný poslech všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Mávám tady s ručníkem, který můžete získat třeba na koupaliště. Ideální je v takové taštičce, zelený, srulovaný s logem Českého rozhlasu Pardubice. No a můžete ho získat v naší soutěži Věřte, nevěřte, kterou taky nabídneme v této hodině. Ale teď se zaměříme na kvásek. My jsme tady měli nedávno kváskovou kuchařku Janu Berkovou a ona vysvětlovala, proč je ten kvásek zdravý. Ale věnovala mi knížku, přímo tu kuchařku svou první, a tady je tak pěkně popsaný kváskův příběh, taková laická verze i pro děti, že si dovolím vám to přečíst, snad vás to bude zajímat. Tak, bylo nebylo. Byla jednou jedna rostlina, říkala si obilí. Chtěla růst a semenit se, aby vyrostly další její rostliny. Jenže chodil kolem člověk a co bylo dobrého, to snědl. Obilí se to nelíbilo a vymyslelo, jak si zachovat život. Uložilo do svých zrn škodlivé látky, které člověku ublíží, když je jen tak sní. Jedna z těch látek se jmenuje fitin. Brání tomu, aby člověk zrní dobře strávil a využil z něj všechny živiny. Jenže člověku to nedalo, zkoušel, pozoroval, až přišel na to, jak to s tím obilím vlastně je. Když se sní jen zrno, tak člověku neprospěje. Když se ale zrno smíchá s vodou a je u toho vzduch, tak se stávají úplné zázraky. Když je zrno celé, tak vyklíčí a vznikne nová rostlina. Když je zrno pomleté na mouku, tak vykvasí a vznikne kvásek. Kvásek je takový zázračný tvor, který způsobí, že fitin přestane škodit a mouka je pak už pro člověka zdravá a dobře stravitelná. Kvásek mouku sní, zapije ji vodou a vyloučí plyny, kyseliny a natrávenou mouku. Plyny krásně nakypří těsto a kyselina octová ho ovoní. A co se z těsta upeče, to je chutné, syté a zdravé. Člověk si kvásek i obilí velmi oblíbil. A obilí zase člověka, protože se o něj stará, pěstuje ho a množí. Jsou teď spolu věrní přátelé. Možná i na Facebooku. Tak tolik tedy kváskův příběh. Hezky srozumitelné. Paní Berkovou jsme pozvali, myslím, na konci srpna ještě jednou dorazí, abychom si popovídali i o těch sladkých receptech z kvásku. A nebo jsem tady objevila, to si taky určitě řekneme, pomazánku, takovou tu nekvasnicovou, jak se dělá se smaženými vajíčky, ale právě z kvásku. Tak jestli budete poslouchat teď o prázdninách Český rozhlas Pardubice, tak se i ten recept dozvíte.

0: 10 hodin, 16 minut, Český rozhlas Pardubice s vámi. Když hasiči spěchají k požáru, počítá se každá vteřina. Mohou ale nastat situace, kdy jim průjezd blokují špatně parkující auta a to pak může být problém dostat se co nejrychleji k hořícímu domu. Přestože na nešvar s parkováním poukazuje sbor dlouhodobě, z českých měst a sídlišť nemizí. Reportér Ondřej Wolf zjistil, že výjimkou nejsou ani holice.
1: Bylo to víceméně na centimetry a někdy jsme museli říkat i po tom chodníku, jo, takže se nedalo přejet jako přímo jenom po té vozovce, ale museli jsme se vyhýbat vozidlům i tímhle způsobem.
2: Popisuje čerstvou zkušenost velitel dobrovolných hasičů v Holicích Zdeněk Meliš. Na problémy narazili při kondičních jízdách v zásahovém vozu, hlavně ve čtvrtích s rodinnými domy.
1: Spousta těch aut stojí i špatně dle předpisu. Stojí blízko křižovatek, stojí přímo v křižovatkách, stojí po obou dvou stranách vozovky, nezůstává tam 3 metry průjezdu. Pak se stávalo i, že stáli správně, ale neuvědomí si to, že ta ulice je poměrně úzká, že vlastně my, když tam máme přijet s tím 10-metrovým autem, takže máme problém prostě se vytočit a takže to se tam muselo jezdit na několikrát.
2: Podle Meliše se tak může stát, že na místo zásahu nedorazí rychle.
1: Většině případů to způsobí to, že se zpozdíme a nebudeme tam včas. Takže vlastně to je asi ten hlavní důvod, proč to i děláme a zkoušíme vlastně a budeme v tom dál pokračovat a budeme ty ulice dál projíždět.
2: Podněty pak předává sbor radnici. Na problémy při manévrování mezi stojícími auty u domů upozorňují ale i profesionální hasiči, nejčastěji na pardubických sídlištích, kde počty aut převyšují množství parkovacích stání, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Lucie Pipiš.
3: Problémy s průjezdem naší techniky evidujeme především na hustě obydlených sídlištích, kde dlouhodobě chybí dostatek parkovacích míst. V rámci Pardubic považujeme za nejkomplikovanější lokality zejména sídliště Dubina, Dukla a celé Polabiny.
2: Nedostatek místa pro průjezd širokých a dlouhých hasičských vozů na sídlištích může v některých případech znesnadnit i obsluhu výškové techniky.
3: Pro průjezd zásahového vozidla je zpravidla potřeba minimální šířka kolem 3 metrů, ale automobilový žebřík však potřebuje další prostor pro vysunutí opěr a bezpečné ustavení. Bez toho to prostě nelze.
2: V praxi to může znamenat ohrožení lidských životů. Automobilový žebřík by totiž nemusel dosáhnout do daného patra výškové budovy. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
5: Pokým krásně svitá, zostaň neprikrytá.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český

0: pohodový poslech s něčím dobrým, sladkým, to by možná šlo. Pokud jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, tak právě teď nabídneme jeden z nejlepších receptů. V neděli vám totiž Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2022 podle poroty. Šlo o ořechové trubičky na skle, plněné šlehačkou, původně od Vlasty Pospíšilové z Drnovic, to je na jižní Moravě. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To všechno během našeho speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku. No a záměrně nedělají tyhle recepty naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy zase je zopakuji, abyste věděli, na koho se můžete těšit. Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus, no a Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho, tak možná se vám to tak bude líbit. Tak pojďme na to.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 g hladké mouky, 60 g moučkového cukru, 70 g mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 g másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 g hořké čokolády a 10 g oleje. Těch 10 g oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrájel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No, jak křehká.
3: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: vypadají opravdu luxusně.
0: Tak pařížskou už to víme, člověk nikdy nic neskazí. Recept na ořechové trubičky plněné právě pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě i původní recept od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na prvním místě. Půjde o zámecký kunštátský perník, který po svém upeče kuchař Ivan Vodochodský.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Pardubice.

0: Zelený ručník s logem Českého rozhlasu Pardubice, to je naše drobná cena do soutěže Věřte, nevěřte, budeme se těšit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Na vaše telefonáty, na vaše e-maily. A o čem to dnes bude, tak mám takový poznatek ze svého výletu. Prodloužený víkend jsem prožila na Pálavě, odkud pochází i Věstonická Venuše. Byli jsme ubytovaní přímo v Dolních Věstonicích, tuhle vesnici proslavil název této unikátní sošky. Tak já dnes říkám, že Věstonická Venuše je skutečně unikátem. Je to nejstarší známá soška pravěké ženy vyrobená z mamutovy na světě. Máme na Pálavě něco opravdu unikátního. Věříte nebo nevěříte? 726 46 48 48. Ještě jednou, Věstonická Venuše je unikátem. Je to nejstarší známá soška pravěké ženy, vyrobená z mamutoviny na světě. Ve hře ručník, který se jistě bude skvěle hodit na koupaliště, anebo jen tak k bazénu, anebo si na něj sednete, až půjdete třeba na nějaký koncert, aby vám nebylo zima od spoda. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, tak já vám dneska věřím.
0: Věříte, a kdo volá?
2: Jarmila z Český Třebovic.
0: Výborně, paní Jarmilo, byla jste někdy na Pálavě?
2: Nebyla.
0: Tak to vám teda vřele doporučuji, protože to je taková nádhera, ty vinice, takové
2: no,
0: ty...
2: No já si myslím, víno mám ráda.
0: Kopce tak... tam jsou teda, to s tím se musí počítat a takové ty sklípky a příjemní lidé, opravdu to stojí za to. A navíc je tam mnoho muzeí, které dokládají to, jak je to území prastaré. Takže byste věřila tomu, že skutečně ta Věstonická Venuše je nejstarší známá soška pravěké ženy vyrobená z mamutoviny na světě.
2: Ano.
0: Dobře, tak zdravím do České Třebové a pěkný den.
2: Děkuji.
0: Naschledanou. Další z posluchačů. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky, já vás zdravím.
0: Taky.
3: A já vám budu věřit.
0: Taky věříte, že to tak je. A opět se musím zeptat, jestli znáte tady tu oblast.
3: Ne, taky ne. A je to škoda, protože to tam asi musí být moc pěkný. Mm,
0: tam jsou ty novomlýnské nádrže, jsou tam tři rybníky a v těch muzeích, které jsou v každé té vesničce, tam se dozvíte o tom, jak oni zachraňovali ty rostliny ze dna, to napustilo, jak tam jezdili celé školy a zachraňovali rostliny. Jenomže ne všude se to ujalo, bylo to takové divoké docela. Tam ten kostelíček, který vykukuje z té vody. Ano. Ano. No teď se to má opravovat, protože ten kostelík je prý v dezolátním stavu a nesmí se tam. Takže i to jsem se dozvěděla. Dobře, takže Anička z Poličky a věří tomu, ano, co jsem tady řekla.
3: Ano.
0: Děkuji za váš tip. Naschledanou. A ještě tady máme třetího volajícího do party. Dobrý den.
4: No dobrý den, tady Jirka Svitavý.
0: Krásný den, Jirko.
4: Já vám dneska nevěřím.
0: A chcete to ještě nějak doplnit? Něco, co se vám tam nezdá? Na tom.
4: Takže to není určitě z mamutoviny.
0: Jo, takhle vy myslíte.
4: No, určitě.
0: Určitě ještě říkáte, dobře. Tak já děkuji i za váš tip a přeju pohodový den, Jirko. Taky, naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Věstonická Venuše je unikátem, je to nejstarší známá soška pravěké ženy vyrobená z mamutoviny na světě. Máme na Pálavě něco opravdu unikátního. Co myslíte? Je něco pravdy na tom, co říkal Jiří? No, tak můžete se zamyslet a poslat ještě e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jak ono to bylo s tou věstonickou Venuší? Píše nám třeba paní Marie a mnoho dalších. Poslouchám vaši soutěž. Soška věstonické Venuše podle příběhů v knížkách Eduarda Štorcha, které jsem jako dítě moc ráda četla, je soška vyrobená z hlíny. Nevím, jestli je to pravda, ale dnes vám věřit nebudu. No, tak třeba jsme byli v Pavlově, v takovém zbrusu novém muzeu, je to tam ve sklepních prostorách a tam, než si jdete prohlížet ty vykopávky, tak vám pustí film. A tam bylo krásně ukázáno to, jak lovci mamutů od Eduarda Štorcha nejsou ve všem pravdivé ty příběhy. Například to, že pravěcí lovci kopali jámy, do kterých následně naháněli mamuty. Pozdější archeologické výzkumy ukázaly, že vykopat tak velkou past bylo pro tehdejší lidi nesmírně obtížné a lovci spíše využívali přirozených terénních pastí, jako byly třeba strmé rokle, takže žádné jámy na mamuty. Nicméně s tou hlínou je to pravda a někteří z vás to věděli, možná i ve škole jsme se to učili, já si to tady nepamatuju, takže abych to uvedla na správnou míru, věstonická Venuše je skutečně celosvětově unikátní, jako nejstarší známá keramická soška na světě. Její objev z roku 1925 vyvrátil tehdejší vědecké přesvědčení, že lidé v mladém paleolitu ještě neznali technologii vypalování hlíny. Soška je stará zhruba 25 tisíc až 29 tisíc let a je mistrovským dílem z jednoho kusu z prašové hlíny. Oblast Dolních Věstonic a sousedního Pavlova je jedním z nejvýznamnějších nalezišť starší doby kamenné na světě. Z toho důvodu tam byly nalezeny i další artefakty, třeba Pavlovská Venuše právě v Pavlově, tam je to muzeum, to je pár kilometrů od Dolních Věstonic. Ta byla nalezená v roce 1956, tahle ta Pavlovská Venuše. A na rozdíl od té věstonické, tahle už je vyrobena z mamutoviny, což bylo častější, ta mamutovina. Takže se vůbec nedivím, že jste se ve velké míře nechali zmást a věřili mě. Nicméně vy, kdo jste nevěřili, tak vás tady já mám na lístečcích a opět musím poděkovat za to, že se účastníte v hojném počtu a mě ty lístečky nestačily, musela jsem ještě přitrhat si tady. Tak pojďme na to, kdo získá ručník, je takový drobný ručník na ruce, ale pěkně saje s logem Českého rozhlasu Pardubice. A je to paní posluchačka Zdeňka z Jaroměřic, moc gratulujeme. A doufám, že tahle soutěž pro vás ostatní mohla být takovým tím tipem na výlet, pokud rádi cestujete, tak Pálava určitě stojí za to. A ani se mi nechce pouštět písnička, která se jmenuje Laciný víno po tom, co vás zvu na Pálavu.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Hasičské technice komplikují často průjezd špatně parkující auta. Problémy jsou i na Pardubicku. Výstavba nové cyklostezky z Holic do Vysokého Chvojna začne v druhé polovině července. Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. V regionu dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Dobré úterní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Hasiči upozorňují na špatně parkující auta u domů. Někteří řidiči nedodržují pravidlo 3 metrů volné vozovky. To pak může komplikovat průjezd hasičské technice. Problémy hasiči evidují třeba i v hustě obydlených pardubických sídlištích, kde počty odstavených aut často převyšují počty parkovacích stání. Podrobnosti dodává mluvčí sboru Lucie Pipiš.
2: V rámci Pardubic považujeme za nejkomplikovanější lokality zejména sídliště Dubina, Dukla a celé Polabiny. Jedná se o nejvíce zaliděné části města s vysokou koncentrací zaparkovaných vozidel a zde se pravidelně setkáváme se zuženými průjezdními profily a komplikovaným ustavením naší zásahové techniky.
1: Sdružení obcí na Holicku začne v létě budovat cyklostezku podél hlavního silničního tahu číslo 35 z Holic k odbočce na Vysoké Chvojno. Podle předsedy sdružení a starosty Ostřetína za hnutí STAN Miloše Vlasáka vysoutěžili obce zakázku za 48 milionů korun. Stavební práce by měly být hotové do konce listopadu.
3: Přibližně 85% nákladů zaplatí podle Vlasáka evropská dotace. Zbytek doplatí všech 17 svazkových obcí z vlastních rozpočtů. Víc než 2 kilometry dlouhá cyklostezka bude kopírovat hlavní tah 1/35 a měla by tak výrazně zvýšit bezpečnost cyklistů. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Vláda chce příští rok navýšit počet ministerstva obrany, rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
4: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
1: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nepočítaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu také třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona se opakovaně pokoušela zabránit.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, na horách později odpoledne srážky. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří také na ostatní území. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Čerstvý západní vítr povane odpoledne a večer místy s nárazy a bude se měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na silnici číslo 17 na Orlicko-Ústecku. U Zámrsku bourala dvě nákladní auta. Šipka údržby překáží na krajnici dálnice D11, leží za 106. kilometrem ve směru na Prahu a odstavené nákladní auto překáží na silnici číslo 37 na příjezdu do Pardubic od Chrudimi před nadjezdem Paramo. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A před námi bylinková radioporadna. Bylinkářka Radka Svatošová už je tady se mnou ve studiu a my vás dnes seznámíme s bylinkami, které Radka vyzkoušela na svých cestách, které pořádá i se svou bylinkovou skupinou Zelená louka. A nebudou chybět ani bylinky, které v létě příjemně ochladí, zároveň dodají tělu tolik potřebnou energii. A už tady máme taky dotazy na jitrocel a třezalku, to jsou takové ty nejznámější naše bylinky. Jak je zpracovávat, tak snad se nám to podaří.

0: Radioporadna.
1: S blinkářkou Radkou Svatošovou jsme tady už v družném rozhovoru. Krásný den, Radko, vítej u nás.
2: Krásný den, Jitko, děkuji za pozvání.
1: No, už si tady povídáme o těch nejrůznějších výletních místech, kde rostou bylinky, kde je krásně. Probrali jsme Pálavu, probrali jsme Denivkovou zahradu v Mravíně.
2: Ano, tam zdravím byla... pana majitele, opravdu nás nadchnul, je to srdcař.
1: To byla výstava, která skončila včera, že vy jste tam byli už na poslední chvíli, možná se tam doprodávaly nějaké ty denivky. Jestli pak jste mluvili i o léčivosti těch poupat?
2: Nemluvili, ale pan majitel určitě ví, my víme taky. Ta denivka je nejenom léčivá, ale hlavně jedla. No a já jsem se tam samozřejmě pídila po těch botanických druzích, protože ani mi tak nejde o to, aby krásně kvetly, ale aby byly málo šlechtěné, aby to byly pokud možno ty původní druhy z přírody nebo aspoň nějaké ty staré odrůdy, což ostatně platí pro všechny rostliny a pro všechny bylinky, které si dávám do zahrady. Takže... ano, kdyby to teda posluchačky a posluchače zajímalo, tak denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné, křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké a takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
1: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No o té doby, co to vím od tebe, tak mě to nedá vždycky jenom jedno to poupátko, protože mě to je zase líto, abych tu rostlinu ochudila o krásu, ale občas ochutnám.
2: Na druhou stranu, ony ty denivky kvetou vždycky jenom jeden den, takže když večer třeba sebereme květy, tak vůbec nevadí, ráno se nám objeví zase nové.
1: No když už jsme tedy na té zahradě, abychom nepřeskakovali, měsíčky, to tady byl taky dotaz a měli jsme tady minulý týden taky nádhernou knížku, kde se vyráběly různé měsíčkové mastičky a mídlo s měsíčkem. Hodně lidí si to pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano. Určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí. A samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu. A můžeme klidně sušit celé ty květy. Pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak z nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje, ty stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
1: Dobře.
2: Takže tak skvělá bylinka.
1: Měsíčky, paráda, no a lichořeřišnice taky, že? Teď kvetou.
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy. Semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, takže ty bych použila maximálně do tinktury. Ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové. Takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na různé infekce dýchacích cest
1: potom
2: a
1: na zimu
2: močových
1: si
2: cest.
1: To připravit,
2: takže
1: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
1: Tak.
2: Ale nedoporučuji sušit, na rozdíl od měsíčku, protože sice v některých receptech se dá najít jako sušená lichořeřišnice, ale z mého pohledu už ztrácí tu palčivost, tu léčivou sílu. Mm-hmm. To, co je tam cenné, to si myslím, že se tím sušením ztratí.
1: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy, mezi kterými jsou dokonce i lehká psychedelika, to je aksamitník lesklý, ale takové ty původnější druhy, tak tam se používá květ na trávící problémy. Takže kdo má odvahu, může ochutnat nebo může kousek zkonzumovat. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu.
1: No nicméně, my tady máme pelinkováč a na něj se zaměříme hned po písni. A pokud máte jakýkoliv dotaz nebo chcete přidat ještě nějakou další bylinku, kterou si pěstujete a vyrábíte si z ní nějaké ty, buď to, jak si to říkala s tím lihem, to je tinktury, anebo nakládáte do oleje, dejte nám vědět.

0: S Radkou Svatošovou si tady ochutnáme možná trošku pelinkovače. Ono správně, ty máš tady na té cedulce na lístečku napsáno pelinkovac. Proč pak?
1: No, protože to je chorvatský recept. My, jak víš, tak jezdíváme často i s našimi účastníky na cesty, poznáváme bylinky i za hranicemi a teďka jsme byli v květnu na Istrii a tam jsme teda ten pelinkovac ochutnávali celkem často a rádi. No a protože mě to zaujalo, tak jsem si říkala, že určitě bude možné ho vyrobit a ano, povedlo se to. Dneska jsem slívala. Je to likér z pelinků, je na něj samozřejmě více receptů, ale takový univerzální recept je fakt velmi snadný. No a pelinky obecně je taková horčinka na trávení. Samozřejmě, že nemělo by se to s nimi přehánět, je to silná bylina, ale tady
0: když
1: ho
0: je fakt těžko, tak
1: no,
0: si jako
1: tady ho je relativně málo v tom likéru, takže jsem přesvědčená, že je bezpečný, ani ta chuť není nějaká jako agresivní, ale je to můj první pokus, jo, takže třeba se ještě posuneme dál, ale každopádně teďka v létě doporučuju, pokud jsou posluchačky a posluchači na chatách, na chalupách, tak můžou klidně tvořit, protože na to nic zvláštního není potřeba.
0: A ten pelíněk se dá najít běžně na louce, nebo kde pak ho schánět?
1: Já jsem tam dávala pelíněk pravý, který se používá nejvíc. V Chorvatsku mají samozřejmě ještě další své druhy pelíňků. A ten pelíněk pravý u nás roste, ale relativně vzácně a spíš v teplejších lokalitách. Pardubáci ho najdou třeba na Kuňce, tam ho vždycky vydáváme na našich vycházkách. A kromě toho se můžou používat i další pelíňky, které třeba máme na zahradě, ať je to pelíněk ponský, brotán, anebo klidně i ten volně a hojně rostoucí pelíněk černobíl. Ten je takový něco jemnější. Takže pelíněk pravý ten je ale velmi silný, takže je potřeba doporučit dávkování. A v tom receptu se doporučují 4 větvičky, zhruba tak třeba 25 cm dlouhé, tohohle z toho pelíňku pravého. Ano, snídky, prostě takové ty vrcholové, teďka v době, kdy jdou do květu. A k tomu potom 1,5 kilo cukru, 3 litry nějaké pálenky, ideálně se tam dává nějaká tarakia nebo prostě vinná pálenka.
0: A vínovice, nejlepší.
1: No, vínovice, prostě vínovice, ano, ta je úplně nejlepší na všechno. A 5 deci vody. No a je to vlastně docela rychlej recept, protože zatímco jiný likéry se macerujou v řádu týdnů nebo klidně i měsíce nechávám, tak tady se to vlastně dělá tak, že se svaří karamel, cukrovej, přidají se tam 3 větvičky toho pelinku. Nakonec, když je to hotový, tak se tam přidá 4. větvička, pak se to naředí tím alkoholem po schladnutí a vodou, nechá se to zhruba týden macerovat společně, no a pak to už jenom sedíme do lahví a v podstatě se může rovnou pít, i když jsem přesvědčená, že chutnější bude, až se rozleží.
0: To je
1: jako všechny ty likéry prostě potřebují čas, aby dobře chutnaly.
0: No. K tomu jenom takhle číchnu, nedovolím si zatím se napít, přeci jenom je v tom alkohol, ale předpokládám, že to musí chutnat hořce, aby to udělalo
1: ani ne,
0: dobře.
1: Právě, že toho pelínku tam tak není tolika, takže ta chutě je mňoučká taková, no uvidíš sama, ale říkám, není rozležený. Je to dneska slitý. No,
0: je to dobré.
1: Mňam. Je to takové ženské pití, bych řekla, není to tak silné.
0: Tak za chvíli půjdeme dále na vaše dotazy, které tady už máme. První se týkal jitrocele. Velmi známá bylina, hojivé účinky, ale jak si ji uchovat na zimu?
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Radka Svatošová naším hostem a my se teď tady usmíváme na sebe, protože ty jsi řekla takovou hezkou větu. Na jedné zahradě jsem objevila třezalku i řepík. A ty jsi řekla, no tak to ti to tam přišlo, to je bezvadné, protože je to kousek zahrádky, kterou jsme získali a já jsem se tam šla poprvé podívat a hned tyhle ty dvě bylinky, které v okolí moc nejsou jinde.
1: No skutečně jsem přesvědčená, že přišli za tebou, protože ty k těm bylinkám máš vztah, tak tě tam přišli pozdravit a určitě bych se je tam nechala být. A ještě ke všemu je teďka čas pro jejich sběr, ať už je to ta třezalka nebo řepík. Mě třeba třezalka na zahradě už odkvetla, protože jí spálili ty krátká vedra, co byla.
0: Byly ty čtyřicítky.
1: Ty čtyřicítky, ale na mnoha místech ještě kvete, takže stále můžeme sbírat její květy, sušit si je na zimu, kdy je přidáváme do čajů na zlepšení nálady, do antidepresivních směsí. Můžeme si vyrobit tinkturu a jenom připomínám, že vnitřní užití třezalky v létě není vhodné, protože ona fotosenzibilizuje, to znamená, že bychom po ní mohli mít vyrážku, když ji vypijeme nebo prostě spolknem. U oleje tohle to prokázané nebylo, ale samozřejmě každý může individuálně vyzkoumat, jak mu to dělá nebo nedělá dobře.
0: No necháme si to na zimu v každém
1: Určitě,
0: případě.
1: Určitě, ano, tam to sluníčko a světlo z třezalky potřebuje mnohem víc než teďka.
0: A ty květy nasušit a třeba v nějaké směsi potom si to dát v listopadu, v prosinci, v lednu. Co se týká toho řepíku, ten má jaké účinky? A květ se sbírá teď?
1: Řepík, to je teda, musím říct, fakt můj nejoblíbenější snad, jedna z oblíbenějších bylin a stále se o ní dozvídám a učím něco nového. Sbírá se kvetoucí nať, když teďka rozkvítá ideálně. Na jaře, než ještě začne kvíst, tak úplně bez obav sbírám i ty její větší listy, které příjemně voní jemně. Suším je taky a všechno to smíchám potom dohromady na sušené listy a květy, abych měla vlastně celou tu rostlinu. A kromě toho jsem začala zkoumat i semena. Ta semena určitě nepřehlídneš, Jitko, až se tam půjdeš projít s pejskem, protože jako psí kožíšek ten je chytá velmi dobře. To jako se pak nedá vydolovat z té srsti, takže myslím, že semínka řepíku znají všichni pejskaři.
0: Přineseme s Alinkou domů.
1: No určitě. A oni jsou ta semínka taky léčivá. Jsou to velmi silné antioxidanty, takže vůbec nevadí, když si i ta semínka přidáváme do čajových směsí. Nebo si je nasušíme na zimu. Samozřejmě, že můžeme jimi i ten řepík množit dál, protože je to cenná léčivka, tak ať v naší přírodě je co nejčastější. No a účinky celé té rostliny jsou protizánětlivé, hojivé, léčí zevně pokožku, kožní potíže, vnitřně trávení, játra, žlučník a k tomu má i nějaké ty třísloviny, takže pomůže, i když máme třeba nějaké průjmy nebo takové různé problémy letní zažívání.
0: My jsme dnes u takových těch opravdu hojivých bylinek. O měsíčku jsme mluvili, teď o řepíku. No a do třetice jitrocel. To tady máme dotaz právě od posluchačky, která si jitrocel naložila do octa, ale bohužel píše, že jí to jakoby začalo kysat po dvou týdnech.
1: A jitko do octa nebo do oleje? Nezmínila
0: jsi olej? Do oleje.
1: No, jitrocel je v tomhle trošku problematický, to je pravda. Máš pravdu taky v tom, že to je velmi hojivá bylina, je to vlastně taková přírodní náplast. Já o něm hodně píšu v té mé první knížce Domácí soběstačnost, kterou znáš. A opravdu v přírodě není nic lepšího, co nám pomůže, když se škrábneme, něco nás štípne, i třeba na včelí štípnutí, tak pomačkaný list jitrocele nebo šťáva z jitrocele, ta uleví. Má v sobě hodně hojivé látky, ale s tím uskladněním je to komplikovanější. Suší se velmi špatně. Je to jedna z mála bylin, ještě vlastně s diviznou, který se má sušit na sluníčku, protože jinak bychom ho v podstatě neusušili. Zhnědnul by nám a byl by znehodnocený. No a protože se suší špatně, tak já z něj třeba ráda dělávám na vnitřní použití, kdy teda léčit například dýchací cesty, tak z něj dělávám oxymel, to je takový středověký recept, který jsme tady už zmiňovali a taky ho zmiňuji ve svých knížkách.
0: Tak jenom tak lehce.
1: Takže připomeň. Je to vlastně třetina byliny, třetina přírodního octa a třetina medu. Jo, tohle všechno se nechá společně macerovat a pak se to užívá, vůbec to nechutná špatně. No a ten olej, jako může se to stát, že začne nějak takhle kvasit, protože jitrocel má k tomu kvašení sklony, takže bych spíš v tomhle případě zkusila udělat mast, kdy to opravdu více prohřejeme, neříkám vaříme, ale prostě projde to tím zahřátím ve vodní lázni, dáme to třeba do sádla úplně nejjednodušeji nebo do nějakého jiného přírodního tuku. No a tam si myslím, že už by to nemuselo se zkazit. Ještě se to dá pojistit tím, že se tam kápne pár kapek nějaké vhodné tinktury, která má třeba taky dezinfekční nebo léčivé účinky, jako je třeba propolis. Mm-hmm. Jo, ale jak říkám, jitrocel je fakt v tomhle trošku takový komplikovanější.
0: Ano, a jenom si upřesním, to jsem nikdy vlastně mast nevyráběla, neskoušela, na rozdíl třeba od třezálkového oleje. To opravdu například ten jitrocel ve vodní lázni, lehce ho... Tak nebo dám nejdřív sádlo do té vodní
1: vezmeme lázně. Ten jitrocel, necháme ho třeba i trošku zavadnout a určitě by měl být sbíraný za sucha, za horka, aby ty listy měly co nejméně vody, aby se nám to nekazilo. Potrháme ho na kousičky nebo pokrájíme a přidáme ho do rozehřátého třeba právě toho sádla. To je nejdostupnější prostředek na výrobu mastí. No a ten kastrolek s tím sádlem a s tím jitrocelem dáme do vodní lázni, aby se nám to neškvařilo přímo na plotně. A prohříváme tak, aby se to nevařilo. To znamená, může tam být třeba nějakých okolo, já nevím, 70 stupňů, ale nemělo by se to nějak škvařit, vařit. No a pak to necháme na té plotně stát do druhého dne a můžeme to ještě dvakrát nebo třikrát zopakovat. Dá se udělat i to, kdybychom to chtěli mít obzvlášť silné, že tam přidáme ještě další čerstvé listy toho jitrocelu. No a když to máme teda po těch třech dnech zhruba hotové, tak to scedíme do nějakých skleniček a před tím scezením tam právě, aby se nám to neodpařilo tím teplem, tak tam přidáme trošku nějaké tinktury, která nám to zakonzervuje. A nebo klidně můžeme kápnout i navrch.
0: Mm-hmm.

0: My jsme tady s bylinkářkou Radkou Svatošovou taky v ráji. Někde na louce sbíráme třezalku, tu už máme nazbíranou, nejvyšší čas na ní. Taky řepík jsme pozbírali, na zahradě jsme si natrhali měsíčky, afrikány, teda ty pomálu spíš, lichořeřišnici. No a teď tady máme dotaz od Martiny, která se ptá na budlák štětku. Mám tady spousty mladých rostlinek, píše Martina, a budu je muset vytrhat, takže bych je případně využila.
1: No, tak děkuji za tenhle dotaz. O štětce jsme možná nikdy ještě nemluvili a stojí za to jí zmínit, protože kořen štětky je velmi léčivý na boreliozu a borelioza trápí hodně lidí. Hmm. Ono, těch štětek je v naší přírodě více druhů, je štětka lesní, někde se taky vyskytuje, nevím, jestli splanilá nebo původní štětka soukenická. A tady jenom taková zajímavost, vím, že jsme byli na nějaké exkurzi někde, kde byla expozice právě soukenická a tam jsem viděla takový kartáč, takový nástroj vyrobený právě z té štětky soukenické, jo, na česání pravděpodobně lnu nebo vláken, vlny, já nevím na co všechno. No a pak se mě ozvala krátce na tom jedna účastnice, která se tím zaobírá, právě tím soukenictvím, a ta mě říkala, že skutečně funguje jenom ta štětka soukenická na tohle pročesávání, že ty další druhy štětky neexistují. Ale kde roste ta soukenická, to se přiznám, že nevím. Nicméně běžně roste ta štětka lesní a zpátky k ní používáme ji, než vykvete. Ona je dvouletá, druhý rok jde do květu, takže musíme ten její kořen vyrýt vlastně než jde do toho květu, protože pak už ta síla přejde tam. Aha. A z toho kořenu si můžeme vyrobit tinkturu na boreliozu. Je to jedna z nejsilnějších bylin spolu třeba s křídlatkou a ještě s indickou rostlinou, která se jmenuje Cryptolepis. Pak je taky zajímavé, že když ta štětka už kvete nebo jde do květu, tak ona tvoří takové zvláštní jakoby
0: prstinky, že?
1: No, takové kalichy zvláštní jakoby z listů. V nich se zachytává tekutina, někdy se tomu říká venušiny kalichy a i ta se může používat jako takový lék, jo, ale to nemám, přiznám se, úplně zmapovat. Ale ten kořen, toho by bylo opravdu škoda, prostě škoda to jenom vyhodit a nevyužít ho, jo? Takže na tu boreliozu se někomu klidně může hodit.
0: Perfektní, takže dotaz zodpovězen. No a já jsem to tušila, že další z posluchaček, paní Marie, se ptá ještě na nakládání do oleje, právě na ty různé měsíčkové, že to vypadá jako nejjednodušší varianta, ale jestli bys tady mohla krok za krokem říct, jak to tady udělat, aby nám to neskvasilo, podobně jako ten jitrocel, to by byla velká škoda.
1: Je to nejjednodušší varianta. Já vlastně skoro nic jiného nedělám než olejové maceráty, protože to se dá dělat tak snadno a rychle, že to člověka nějak nezatíží ani časově. No a potřebujeme nějaký kvalitnější olej za studena lisovaný. Asi nejdostupnější je slunečnicový olej.
0: A když třeba pro děti nebo pro nás na obličej, no, abychom
1: mandlový
0: měli kvalitu.
1: Já třeba mandlový. Mám ráda mandlový, ten je takový jemný, lehký, příjemný, ale je trošku dražší. Tady bych doporučila kupovat ty oleje spíš ve zdravých výživách nebo v potravinách, než v kosmetických e-shopech. Tam jsou zdaněný, jsou tam dražší a koupí se menší množství. Takže normálně potravinářský zastudena lisovaný olej. Do některých receptů se hodí i olivový olej, jo? Ale třeba do toho ten měsíčkový nebo třezalkový olej, ten bych nedělala.
0: To by přebylo,
1: přebylo by to. Ta vůně i ta barva je taková výrazná u té olivy, takže tam to nepoužívám. No a potom kromě oleje potřebujeme bylinku, která by měla být nazbíraná za takového dne, jako je dneska. To znamená suchý, větrný, slunečný. A ještě bychom ji měli nechat zavadnout. Nebo někdy se ten olej, když nemáme čerstvou bylinku, dělává i ze sušených bylin. Ale lepší je čerstvá, ano. Mírně zavadla. Tu bylinku natrháme na maličké kousíčky. Nejlepší nástroje jsou naše ruce nebo nakrájíme nožem. A dáme do oleje té bylinky tolik, aby byla ponořena, aby opravdu nic nekoukalo, protože tam právě může dojít k nějakému tomu zhnědnutí, splesnivění, zkažení.
0: Ano, takže do té sklenice třeba 2/3 té bylinky.
1: No, tak aby prostě byla ponořená. Těžko se to tak úplně přesně, já nemám ráda ty přesné návody, ale prostě zalít to olejem tak, aby nic nekoukalo. No a pak to dáme někam na teplé místo. Když nám teďka praží sluníčko na okno, můžeme to mít třeba z vnitřní strany okna, můžeme to dát v chladnějších měsících někam ke zdroji tepla a necháme to macerovat zhruba tak 3, maximálně 4 týdny, aby nám ten olej zase nezačaly žluknout. A tady je důležité fakt každý den protřepávat, takže mít to někde na očích, aby nám nezačaly tmavnout ty části, které třeba náhodou se vynoří z toho oleje a podobně. No a po těch pár týdnech to scedíme a pak už ten olej uchovávám v chladu a vždycky se třeba odleju jenom do maličké lahvičky, kterou mám někde po ruce. Takže mám velkou lahev s olejem v lednici a z ní si odlívám na takovéto běžné používání, ať už je to cokoliv.
0: Tak já jsem moc ráda, že jsme si to takhle zopakovali. K těm bylinkám z cest jsme se nedostali, ale my se domluvíme, nebo už jsme domluvené na srpen, takže tam to ještě napravíme.
1: Ještě stihneme určitě.
0: Tak koukám telefony, tak ještě vezmeme, ale ne už do vysílání. A paní Mílu zdravíme, ta nás taky zdraví a píše, teď sbírám mateří doušku, tak děkujeme i za tento tip. Radko, moc děkuju, ať se ti daří krásné prázdniny.
1: Děkuji, krásné leto všem.

0: My tady pořád ještě bylinkaříme, nedá nám to, odpovídáme na dotazy spolu s Radkou Svatošou. Tak já jenom doplním k tomu jitrocelu, protože s tím jsme se tady potýkali hodně. Tak paní připomněla, že je možné ještě nakrájet jitrocel s cukrem. Takže to se pak podívejte, můžete i na internetu si najít nějaký takový recept, protože na zimu ideální na popíjení třeba pro děti. Tak, ale my už jdeme dále, jsou tady děti, je 7. července, včera jsme měli státní svátek a vy se možná chystáte na dovolenou, na nějaký ten zájezd k moři, každopádně si to užijte, ať už budete kdekoliv. A teď vám o té dovolené něco řeknou právě děti s Terezou Brázdovou.
1: Co je dovolená?
2: To je takové místo, kam můžem třeba jezdit autem a já tu zítra nebudu, protože půjdem do dvou zo a projedeme se pálníkem.
1: Proč se říká dovolená?
2: Když moje mamka pracuje v lékárně, tak třeba vedoucí musí dovolit, aby na jeden den měla dovolenou.
1: Jak ta dovolená dlouho trvá?
2: Dokud si řekneš tomu vedoucímu nebo kdo to zaměstnává.
1: Dovolenou mají dospěláci nebo i děti?
3: Já! Všichni!
2: Já pojedu asi, myslím, do Slatina.
4: Pojedeme na Seč a my se tam budeme koupat.
1: A co vás čeká po prázdninách?
4: Po prázdninách nás čeká, že jsou další prázdniny, nebo jdeme do školky a můžeme si natáčet zprávičky.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Čeký.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto se vám moc líbí, jak vidíme podle reakcí. Ve 9:45 každé dopoledne, každý všední den se vám hlásí někdo z našich reportérů. Z těch nejkrásnějších zámků celkem jich bude 50 za celé léto, takže dáváme tipy na výlet. No a já tady mám už Mirka Hrubana,
3: kterému
2: moc zdravím, a který vlastně odpoledne bude mít takové ohlédnutí za tím dopoledním zámkem a už se také řekne, kam se můžete těšit na ten další den. To tam máme každý všední den odpoledne. No a ty na mě kulíš oči.
3: Ne, já poslouchám, souhlasím, kývám a je to přesně tak, jak říkáš.
2: Tak to jsem ráda. Tak a co dál uslyšíme dnes odpoledne s Mirkem Hrubanem?
3: Do terénu vyráží naše regionální stopařka Milena Vápeníková a bude to Žamberk, kam se s ní vypravíme, protože tam zastavil legiovlak. A aby té železnice nebylo málo, tak máme informace, které se týkají provozu vlaků na hlavním železničním koridoru, který spojuje Prahu s východními Čechami a Moravou. Ten provoz ovlivní stavební práce. Co to znamená pro cestující, dozvíte se od našeho redaktora. A písničky od srdce už za chvíli.
2: A jsou tam dneska Bohuslavy. Bohunky mají svátek.
3: Tak popřejte Bohunkám a nejenom jim.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Hlinsko změní systém placeného parkování. Dopravní podnik města Pardubic připravil

0: Dostupnost centra třeba kvůli návštěvě úřadů nebo obchodů.
1: Nová pravidla budou platit od září. Řidiči si za čelní sklo umístí hodiny s časem příjezdu nebo údaj vyznačí na obyčejný lístek. Půl hodiny zdarma budou smět parkovat před radnicí, u rezervace Betlém, u nádraží nebo u prodejny na Tylově náměstí. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Pardubický dopravní podnik podepsal koncesní smlouvu, kterou na něj město převádí provoz sdílených kol. Teď připravuje výběrové řízení na provozovatele služby, která bude muset zajistit 200 kol během sezóny a 150 v zimních měsících. O tom, kdy se bike sharing do Pardubic vrátí, rozhodne ale až výsledek tendru, vysvětluje ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.
2: Výběrové řízení vyhlásíme nejdéle do konce července, tak abychom v průběhu prázdnin byli schopni vybrat firmu a pak je otázka té nabídky a podmínek nabídky, jestli jsou schopni nám ta kola dodat do 10 dnů, do 30 dnů, do 3 měsíců. Uvidíme, bude to součástí těch nabídek.
0: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary, každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
3: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
4: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
3: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
5: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
3: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požáru. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav a platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Sport. Tenista Jiří Lehečka a Alexander Zverev z Německa budou dnes dohrávat osmifinálový duel Wimbledonu. Organizátoři ho před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušili. Zverev ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí blondýně Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, objevit se mohou ale i přehánky. Večer se občasný déšť z hor rozšíří i na ostatní území. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na nehodu, která je v Pardubicích a komplikuje příjezd do města ve směru od Chrudimi, kde se tvoří kolona. Další nehoda je na silnici 1/17 mezi Stradouní a Zámrskem, tam se také tvoří kolony. A dvě kolony na 35 mezi Vysokým Mýtem a Zámrskem a taky na příjezdu do Litomyšle ve směru od Janova.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké úterní poledne přejeme všem vám, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice a ladíte ve chvíli, kdy začínají písničky od srdce. Takže kdo nám zahraje a zaspívá v příštích minutách, namátkou můžu zmínit třeba Petra Spáleného, budou tu Pet Shop Boys, Mandráže, Elton John, Dalibor Janda, Europe, Vladimír Mišík, Dara Rollins a startujeme s Valdemarem Matuškou. A už teď můžete posílat vzkazy, pokud nevíte kam, připomenu za chvíli. Hezké poledne a dobrou chuť k obědu.
6: Písničky od srdce.

0: Valdemar Matuška odstartoval úterní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice s datem 7.7. Dvě sedmičky, no tak snad vám přinesou štěstí a nejenom vám, ale klidně i všem vašim blízkým. No a tu radost tu můžete přinést zase vy tím, že někoho skrze naše vysílání pozdravíte, že třeba popřejete k svátku, k narozeninám, anebo prostě uděláte radost jen tak milým vzkazem, prostě jen proto, že jste si vzpomněli. Takže to jsou důvody, proč využít písničky od srdce. Pusťte se do toho, až budete vědět, koho chcete pozdravit, napište nám to. Kontakty jsou stále stejné jako každý den, takže je to e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Můžete posílat také SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo je 90 011 04 anebo nám zavolejte 726 46 48 48. To je naše telefonní linka. No a Bohuslavy dnes slaví svátek, jak už bylo řečeno, tak Bohuslavám, Bohunkám přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, radost, pohodu a posíláme písničku.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Dara Rollins a k náhodou 12 hodin, 12 minut a písničky od srdce. Myslím si, můžeme považovat za úspěšně zahájené. Už jsem tu měl první telefonát, paní Eva volala a ta by ráda poslala písničku panu Růžičkovi, který je momentálně v nemocnici. Prý to je nějaké vážnější, no tak přejeme, aby se co nejdřív dal dokupy, uzdravil se a všechno bylo zase v pořádku. A posíláme písničku od Lenky Filipové.

písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice zdravíme do Osíku paní Jarku, naši stálou posluchačku, která také telefonovala, odskočila si od práce, prý zavařuje 10 kilo okurek, tedy takovouhle hromadu. No a nejenom, že to sní skoro všechno sama, samozřejmě rozdá i rodině, tak to má být. My přejeme, ať to jde hezky od ruky, to čištění, to zavařování, ať se povedou, ať chutnají. No a říkal jsem si, co si vybere z té nabídky, když tady máme Eltona i Dalibora Jandu, oba dva oblíbence. Vyhrál to Dalibor. Pozval mě

0: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

12.27, jsme kousínek před polovinou úterních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice, takže pořád dostatek času na to, abyste také někoho pozdravili, někomu popřáli. Připomínám, že svátek dnes se slaví Bohuslavy a Bohunky. Tak a kam psát? E-mailová adresa například studio.pardubice@rozhlas.cz. Míro, přeji ti pohodičku a pěkný den. Děkuji. Pošli píseň všem posluchačům pro radost a také příjemné odpoledne. Díky, Boženka.

Všem, kteří poslouchají, posíláme písničku pro pěkný den a hlavně bychom chtěli pozdravit báječnou kolegyni Jarušku, která tento týden slaví kulaté padesátiny. Všechno nej, ať se ti daří i v tom dalším desetiletí a nic si z toho neděle, je to jen číslo. Gratulaci posílají Jiřina, Míša a také Monika. Něco zahraničního. Tak jedna zahraniční je teď na řadě a doufám, že udělá radost. Jinak my také přejeme všechno nejlepší a hlavně to zdraví.

Pokračují písničky od srdce a máme tady další pozdrav. Zahrajte písničku Miriam Čáslavské, Radce Matalové a Romaně Veselské k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Hanka, David a Dan posílají gratulaci a my se připojujeme.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

3:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, polední písničky od srdce a máme tady gratulaci k svátku. Bohunce, zahrajte nějakou pěknou písničku. Vše nej přeje kolegyně Kamča.

jedno výročí připomeneme teď v písničkách Od srdce dobrý den. Dnes je to 25 let, co jsem tě potkala, Pavle. A jsme od té doby 9 let manželé a máme 9letou Aničku. Děkuju, lásko, za vše. Prosím o písničku. Děkuje manželka Dáša.

Catherine a Mekyš Birka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Necelých 8 minut nám zbývá z dnešních písniček od srdce. No a mám tady prosbu, jestli bych mohl zahrát všem, kteří dorazili, ale nevím odkud kam. Každopádně jmenovitě to bude kamarádům Slávce a Jardovi, Františkovi a Zdeničce, Alešovi a Pétě a také mému manželovi. Moc děkuji. Marie posílá tento pozdrav, tak ať už jste dorazili kamkoliv, užijte si to, stejně jako muziku, kterou posíláme právě teď.

Úterní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice spějí do svého finále. Další opět zítra mezi 12. a 13. Noc vás čeká dál. Za chvilku čerstvé zprávy s Otou Gutwirtem a pak Alex Minářová se svým hostem. Dnes dorazí zpěvačka Marta Jandová. I dál přejeme příjemný poslech a klidné úterní odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Protihlukový val vzniká u silnice 1/35 na okraji Moravské Třebové. Pardubický dopravní podnik se musí připravit na výluky kvůli opravám náměstí Republiky. V červnu znovu stoupl počet případů žloutenky a nejvíc případů je na jihu Moravy. A odpoledne bude oblačné až zatažené, teploty do 28 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Moravská Třebová má protihlukový val. U silnice 1/35 vznikl ze zeminy, kterou tam

0: příští rok. Postup prací zkomplikovala únorová povodeň, která zasáhla část staveniště. Podle Povodí Labe se tak harmonogram posunul zhruba o měsíc. Investor ale počítá s tím, že ochrannou hráz za 500 milionů pustí do zkušebního provozu v polovině příštího roku. Dopravní podnik Pardubice se chystá na výluky spojené s rekonstrukcí náměstí Republiky. Práce mají začít nejdřív za rok, ale je nutné na ni pardubickou městskou hromadnou dopravu připravit s předstihem. Na jednom z nejvytíženějších míst ve městě totiž řadu měsíců nebude moct být trolejové vedení, potvrzuje ředitel Tomáš Pelikán.
1: Některé spoje a některé linky budeme moct převést na bateriové trolejbusy a některé budeme muset úplně změnit s tím, že třeba bude nucený přestup na třídě míru na nějaké linky, které pojedou pak směr Dubina, a tohle to si všechno musíme provozně ještě vyřešit.
0: V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Zahraniční obchod Česka skončil v květnu s přebytkem 9,9 miliardy korun. Meziročně byl o 1 miliardu nižší. Vyplývá to z předběžných dat, které zveřejnil Český statistický úřad. Kladný vliv měl obchod se stroji, elektrickými zařízeními a kovodělnými výrobky. Naopak negativní dopad na celkový výsledek měl mimo jiné obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Počasí. Odpoledne bude většinou oblačno až zataženo, přechodně polojasno, na horách srážky, během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území kraje. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Zdržení na silnici 1/17 u Hrochova Týnce. A zdržíte se taky na příjezdu do Litomyšle na silnici 1/35 ve směru od Janova.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
3: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. Vloni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
4: Děkuji, krásný dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě zrovna jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a až si jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtěj. A za druhý, prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, a jak budeš zpívat? A on, ne, normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, a, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase říkal, já vám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne. Ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď třeba o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě. Budu a zazní tam duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, je dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovával, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už. A miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl, no člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petra Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového. Než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila, že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jako by on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takové kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice. A i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvoji vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio Pardubice.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodím na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to ne, takhle ne. Řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový. A tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, zase jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někdy mohla udělat jako tu knížku. A zase mi potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky. A včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju. Tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala. A včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i máte jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak. Ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona si vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní superově. No tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: ve 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuji, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyší, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner. A když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teď v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla. Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Omezení na koridoru z Prahy do Pardubic potrvají do konce července. Za poradce zaplatil úřad vlády letos 1,7 milionu korun. Inflace v Česku v červnu zpomalila a zítřek bude slunečný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto můžou být opožděné. Regionální linky mezi Kolínem a Řečany jsou nahrazené autobusy. Termíny omezení upřesnila mluvčí Českých drah Vanda Reinchová.
4: V první fázi do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče.
3: Obec Dřenice na Chrudimsku podporuje stavbu suchého poldru na řece Bilance, který připravuje státní podnik Povodí Labe. Stavba má místní chránit před záplavami. Majitelé pozemků se bojí, že poldr znehodnotí jejich zemědělskou půdu. Někteří vlastníci domů v blízkosti plánovaného poldru mají strach, že by při jeho naplnění mohla voda zasáhnout.

0: milionů korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc, konkrétně bere 1150 korun na hodinu, zjistil Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 6 desetin procentního bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíční pak ceny v červnu klesly o 3 desetiny procentního bodu. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí kolona na silnici 1/35 u Litomyšle od Janova a pozor na silné přívalové deště, které se vyskytují ojediněle v našem kraji.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 14 hodin 4 minuty, úterý 7.7. a s vámi je Český rozhlas Pardubice, také dobré odpoledne, které právě teď začíná. V Žamberku je ode dneška k vidění Legiovlak, což je takové unikátní muzeum na kolejích, které přibližuje období, kdy českoslovenští legionáři po první světové válce ovládli Sibiř. No a Legiovlak si jela prohlédnout i naše regionální stopařka Milena Vápeníková, se kterou se už za chvilku spojíme, ale samozřejmě nebude to jenom o tom, cestující na koridoru z Prahy do Pardubic musí počítat s komplikacemi, s jakými, kdy přesně, co to znamená pro cestování, i to se dozvíte z našeho vysílání. Z muziky Marek Ztracený, Jaroslav Uhlíř nebo skupina Jelen a připomínám, že Bohuslavy dnes mají svátek. Přejeme všechno nejlepší a pohodový poslech.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: nevrát.
1: Severní vítr je krutý, tak o tom zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice Jaroslav Uhlíř. Je 14 hodin a skoro 12 minut k tomu. I dál přejeme hezké úterní odpoledne.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsem zmiňoval před několika okamžiky, v Žamberku ode dneška stojí legiovlak, což je věrná replika vojenského vlaku, kterým cestovali českoslovenští legionáři po transsibirské magistrále. Soupravu tvoří zrekonstruované vagóny, ve kterých návštěvníci uvidí například štábní, zdravotní nebo ubytovací vůz a během komentované prohlídky se dozvědí, jak legionáři žili i bojovali. A my se teď přesouváme na místo s naší regionální stopařkou Milenou Vápeníkovou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Vlaková stanice Žamberk je 9. zastávkou tohoto legionářského vlaku při letošním putování po městech České republiky. Zájemcům je legiovlak tady v Žamberku přístupný zdarma. Ode dneška a to až do soboty, to je 11. července. Ve všední dny je to od 8 do 18 hodin a o víkendu, tedy v sobotu vlastně jenom od 9 do 19 hodin. Tím, že jsou prázdniny, tak ty prohlídky s průvodcem jsou připravené v každou celou hodinu, takže opravdu toho prostoru, kdy člověk může dorazit a kdy se dozví ty odborné i komentované informace, tak je poměrně dost. Jinak legiovlak je projekt Československé obce legionářský, který křižuje už od května roku 2015 celou Českou republiku a co určitě návštěvníci ocení, tak vstup do expozice legiovlaku je zdarma.
1: Co všechno dnes návštěvníci během komentované prohlídky uvidí a o co je mezi nimi největší zájem?
3: Tak je to, jak jsem říkala, nejen dnes, ale toho času je poměrně dost až do soboty. V současné době jezdí ten vlak, který legiovlak, který má 14 vagónů, což oproti tomu, kdy to skutečně bylo na kolejích v reálu v těch letech 1918 až 1920, tak je opravdu jenom zlomek, protože tenkrát to bylo zhruba 60 vagónů. Nikdo nezná přesný ten počet, ale dnes je to 14, tenkrát to byly desítky, 60, možná prý i 70. No ale pro co největší přiblížení té podoby tehdejšího života, podmínek, bojové činnosti a zvyklostí, tak byly vybrány pro tu rekonstrukci ty nejčastěji používané vozy. Takže dnes je tady třeba i v tom Žamberku právě polní pošta, tepluška, plukovní prodejna, potom ubytovací, filmový, krejčovský, zdravotní, štábní, velitelský, obrněný vůz a také ještě dva vozy plošinové. Takže ta prohlídka trvá zhruba hodinu s průvodcem. Já musím říct, že mě zaujal lékařský vůz, kde jsou dvě lůžka, je tam také improvizovaný operační stůl, tehdejší lékařské nástroje a to je potom člověk upřímně rád za tu dnešní moderní medicínu.
1: Legiovlak, který zastavil v Žamberku a co všechno nabízí pro návštěvníky, přiblížila Milena Potučková. Zatím se loučíme a myslím, že se uslyšíme ještě za hodinu. To bude opět od legiovlaku.
3: Je to tak, opět od legiovlaku a podíváme se podrobněji na ty vozy jednotlivé.
1: Tak se budeme těšit. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Laša.

0: Naše cesty, Marek Ztracený, 14.22, úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Když jsme u těch cest, u toho cestování, tak cestující na koridoru z Prahy do Pardubic musí počítat s komplikacemi. Kvůli opravě trati tam začala částečná výluka a další omezení. Ta potrvají několik týdnů. Na co si dát při cestě pozor, upřesníme s redaktorem Josefem Kopeckým. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakého úseku se to omezení týká a s jakými komplikacemi musí cestující počítat?
1: O víkendu začaly práce na údržbě trati v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Dělníci musí prověřit koleje, kontrolují stav trolejí, provádějí nutné opravy. Koridor nebude zavřený úplně, přes opravovaná místa dálkové vlaky projedou, ale pomalu. Dopravce proto upozorňuje, že můžou nabírat zpoždění. To se týká rychlíků, expresů, mezinárodních spojů i souprav Pendolino.
0: Zrušené jsou ale některé regionální spoje, co to znamená?
1: Je to tak, osobní vlaky v této části trati nebudou jezdit vůbec, jak uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy.
1: Je to ale trochu složitější, autobusové linky jezdí tři a každá trochu jinak. První vyjíždí z Kolína dříve, než jsou obvyklé odjezdy vlaků, aby v Řečanech stihla navazující spoje. Druhá jede ve stejných časech, jako jsou pravidelné odjezdy, ale zase cestující nemají záruku, že stihnou přípoj. No a třetí pak kvůli uzavírce náměstí v Týnci nad Labem obsluhuje i úsek mezi Zábořím a právě Týncem.
0: Kdy omezení skončí?
1: První etapa potrvá do 21. července, pak se ale částečná výluka ještě rozšíří až do Přelouče. Náhradní cestování bude zajištěné stejným způsobem, ale dopravce upozorňuje třeba i na to, že autobusy mají jen omezenou kapacitu pro kočárky nebo kola. I na to je potřeba dávat pozor. Omezení by pak měla skončit 30. července.
0: Říká Josef Kopecký, děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: málo mě zná Iveta Bartošová, no a kdo ji zná skutečně málo, tak ten možná ani netuší, že než se naplno vrhla na hudební dráhu, dosahovala vynikajících výsledků v běhu na lyžích, ale kdo ji zná a kdo je jejím fanouškem, tak ten tuhle informaci určitě bude velmi dobře vědět. Za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice písničky, které nestárnou, tentokrát podání skupiny Olympic anebo Michala Davida. V Broumově se řád benediktínů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktíni jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl. Václav Plecháček má víc informací.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody, a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktíni se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit. Václav Plecháček, Český rozhlas.

0: Také letos v létě putujeme po našich zámcích. Zámecké leto vám každý den nabízí pozvánku na jednu z našich památek. No a kam se vydáme? Tentokrát prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

MIG-21 snadné je žít. Každý předmět v každém muzeu má nějaký svůj příběh, někdy nám známý, jindy zůstává zcela skrytý. No a jak se sbírkové předměty do muzeí dostávají? Některé z nich muzeum získá díky dlouholeté práci svých odborníků, jiné předměty darují lidé, kteří chtějí uchovat rodinné dědictví nebo odkaz významných osobností pro další generace. A stejně tak jsou na tom i sbírky Východočeského muzea na Pardubickém zámku. To se teď chystá pochlubit svými nejnovějšími a nejzajímavějšími přírůstky. Mezi ty nejvýznamnější posledních 3 let nechybí třeba osobní zápisník Alfreda Bartoše, velitele paraskupiny Silver A, který muzeum získalo darem od Adély Šobíškové. Vedle něj výstava představí například zlatou motocyklovou přilbu Oldřicha Klaudingera, soubor skleněných a keramických objektů výtvarnice Jitky Forejtové, historické pohlednice, hračky, spotřební techniku kupecké váhy a nebo botanický herbář. Výstava nazvaná Co doputovalo do muzejní sbírky akvizice 2024 až 26 bude k vidění v pokladně muzea od 14. července až do 18. října. Co je fajn, že je zdarma přístupná v pokladně, tedy Východočeského muzea na Pardubickém zámku, vždy v otevírací době. Takže pokud se třeba od příštího týdne chystáte navštívit v rámci prázdninových letních procházek Pardubický zámek, určitě tuhle zajímavou výstavu nepřehlédněte. Václav Neckář právě teď a přejeme dál hezké úterý.

0: připravuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Hasičské technice komplikují často průjezd, špatně parkující auta, problémy jsou i na Pardubicku. Hlinsko změní systém placeného parkování. Lidé během zbraňové amnestie odevzdali skoro 6 000 zbraní. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Hasiči upozorňují na špatně parkující auta u domů. Někteří řidiči nedodržují pravidlo 3 metrů volné vozovky. To pak může komplikovat průjezd hasičské technice. Problémy hasiči evidují třeba i v hustě obydlených pardubických sídlištích, kde počty odstavených aut často převyšují počty parkovacích stání. Podrobnosti dodává mluvčí sboru Lucie Pipiš.
2: V rámci Pardubic považujeme za nejkomplikovanější lokality zejména sídliště Dubina, Dukla a celé Polabiny. Jedná se o nejvíce zaliděné části města s vysokou koncentrací zaparkovaných vozidel a zde se pravidelně setkáváme se zuženými průjezdními profily a komplikovaným ustavením naší zásahové techniky.
1: V Hlinsku se změní pravidla pro placená parkoviště. Nově je budou smět řidiči využívat půl hodiny zdarma. Radnice tak chce usnadnit dostupnost centra, třeba kvůli návštěvě úřadů nebo obchodů.
3: Nová pravidla budou platit od září. Řidiči si za čelní sklo umístí hodiny s časem příjezdu nebo údaj vyznačí na obyčejný lístek. Půl hodiny zdarma budou smět parkovat před radnicí, u rezervace Betlém, u nádraží nebo u prodejny na Tylově náměstí. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požáru. Může za to dlouhotrvající sucho a taky silný vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody nebo vypalovat trávu.

0: protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. Sport. Tenistka Karolína Muchová bude odpoledne bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v Německu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po hladké první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
1: Nemyslím, že byla jen disponovaná, jakož za dva dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci. Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane mírný severozápadní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme ze silnice 1/43 mezi Králíky a Červenou Vodou. Je tam hlášená dopravní nehoda.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jak jste slyšeli, tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Zahraje si s Japonkou Osakovou. I o tom budeme ještě podrobněji mluvit v dnešním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. A opět se spojíme s naší regionální stopařkou Milenou Vápeníkovou, která dnes vyrazila do Žamberku. Tam až do soboty stojí legiovlak. Ukazuje, jak vypadal každodenní život československých legionářů na kolejích v letech 1918 až 1920. I muzika je připravená. Tentokrát se o ní postarají Krištof, Helena Vondráčková a nebo ABBA. Dál přejeme pohodové úterní odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Miro.

0: Svou partu přátel Helena Vondráčková zaspívala v úterním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Je 15.11.
1: Počasí.
0: A my se teď budeme trochu podrobněji věnovat počasí, nejenom tomu dnešnímu, koukneme se i do dní nadcházejících, to všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
2: Dneska odpoledne.
0: Tak nás tady před chvilkou zalil déšť v Pardubicích, máme dneska ještě očekávat nějaké přehánky?
2: Zatím přehánky momentálně jsou dělatý pás přehání, který postupuje přes východní část Pardubického kraje dál k východu a další, jako ty se vytvářejí na hlavně na našich pohraničních horách. Takže po někdy k večeru se tyhle přehánky budou přechodně ustávat a ještě později večer se od severu začne rozšiřovat déšť, ten bude spojený se takovou slábnoucí studenou frontou. No a tyhle srážky potom druhé polovině noci už budou ustávat a k ránu se začne od severu oblačnost protrhávat na polojasno až skoro jasno. Teploty během noci klesnou na 16 až 13 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu až západu 3 až 7 metrů a budou se ještě zpočátku objevovat nárazy až kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. No a tyhle nárazy by potom v druhé polovině noci už slábly a vítr by začal mírně slábnout.
0: Tak to se dostáváme také už k zítřejšímu dni. Ten přinese co?
2: Za tu slabou studenou frontu se nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, který nám bude počasí ohledňovat minimálně do konce týdne. Takže zítra už bude málo oblačnosti, polejasno až jasno. Teploty ale budou relativně nízké, 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat od severozápadu 47 metrů, večer potom vítr bude více slápnout. No a v těch dalších dnech tamto počasí bude celkem podobné, převážně to bude jako jasné až polejasné počasí. Ve čtvrtek potom ráno teploty 14 až 10, takže relativně chladnější ráno přes den, ale už teploty odpoledne kolem 25 stupňů. Pátek teploty zase 13 až 9, zatím to vypadá nejchladnější ráno. Odpoledne ale teploty až 28 stupňů. A v sobotu zase stále jasno, polejasno, teploty 16 až 12 a teploty by odpoledne vylezly až někam k 29. Neděle by měla být ještě o něco teplejší.
0: Tak toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka, díky za informace a do Hradce. Hezký den, naslyšenou.
2: Vám taky hezký den.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice v plném proudu 7.7. píše se dnes a připomínám, že Bohuslavy slaví svátek.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Žamberku stojí až do soboty souprava historických vagónů Legiovlak. Návštěvníci mohou projít obrněným vozem s výzbrojí, nahlédnout do polní kuchyně nebo do štábního vozu, odkud se řídil chod celé jednotky. Každý vůz zkrátka vypráví jiný příběh. A které z míst návštěvníky zajímá nejvíc, to ví náš regionální stopař Milena Vápeníková, která je přímo v Legiovlaku. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já musím na úvod říct, že před malou chvílí tady začalo pršet, byla taková přeháňka, teď ještě taky stále poprchává, takže ti návštěvníci, kteří přišli, tak jsou v podstatě schovaní v některém z těch 14 vagónů a další příliv návštěvníků to momentálně trošku ten déšť zastavilo. Nicméně místa je tady poměrně dost, takže je to kryté, nemusí se lidé bát, že by nějak významně zmokli. Dále ještě pár všeobecných informací. V současné době jezdí po České republice ten Legiovlak, který se skládá ze 14 vagónů. Původně jich byly vyšší desítky, 60, 70 odhadem, není to přesně známé. A pro to, aby se těm návštěvníkům co nejvíc ta původní podoba legionářských vlaků a životních podmínek, které tehdy panovaly, přiblížily, tak vybrali odborníci pro tu rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Takže dneska tady najdeme vůz polní pošty, takzvanou Těplušku, plukovní prodejnu, ubytovací vůz, krejčovský zdravotní štábní velitelský obrněný vůz, také dva vozy plošinové a samozřejmě nechybí lokomotiva.
0: Tak to takové městečko na kolejích, do kterého vozu mohou návštěvníci nahlédnout a nejlépe si představit ten každodenní život legionářů?
2: Nahlédnout a projít se dají úplně všechny vagóny, které tu jsou. Začíná se, pokud přijdete k nádraží v Žamberku, máte ho před sebou, tak napravo v tom krajním vagóně, tam vám pustí krátký úvodní dokument a pokračuje se do té Těplušky, kterou už jsem zmínila, což je slovo, název, který je odvozený samozřejmě od slova teplo, takže je to zateplený vagón s dvojitou podlahou, dvojitými stěnami, to všechno je vycpané slámou, takže taková izolace ze začátku 20. století. Nechybí tam ani kamna, malá kamínka a patrová palanda. Tam se samozřejmě spalo, odpočívalo, jsou tam madrace, kůže, přikrývky a hned za Těpluškou je zařazený takový na první pohled i zvenčí odlišný vůz a ten je salonní. Takže tam ti velitelé přijímali různé návštěvy, mohla se tam vést různá jednání. A co je vlastně zajímavé, co mě zaujalo, tak tam nechybí ty původní detaily. Najdeme tam třeba obrazy zakladatelů Československa, takže Milana Rastislava Štefánika, Tomáše Garrigua Masaryka, potom detaily z toho vybavení. Takže třeba samovar na čaj, gramofon, různé skleničky, příbory a tak dále a tak dále. Každopádně to je jenom takový výběr, protože za vidění stojí úplně všechno, co tady je. Lékařský vůz, krejčovský, tam zase jsou k vidění šicí stroje, dokonce ukázky těch dobových uniform, polní pošta, obrněný vůz, tam si asi přijdou na své hlavně chlapci a muži, ale určitě i pro ženy je to zážitek.
0: Tak to by se asi nejvíc líbí salonní vůz, nebo ještě něco tě zaujalo?
2: Mně samozřejmě salonní vůz je takový jako krásný a zaujme s tou estetikou, ale jak už jsem říkala v tom minulém vstupu, určitě se stojí za to zastavit v tom lékařském nebo zdravotním vůze.
0: Dobře, tak připomínáme, že Legiovlak bude v Žamberku na nádraží až do soboty. Ví se, kam zamíří potom? Zůstává v kraji nebo opustí ho?
2: Opustí ho, tuším, že do Královéhradeckého kraje, ale více informací určitě lze nalézt na webu.
0: Na stránkách, přesně tak. Tak my děkujeme, to byla naše regionální stopařka Milena Vápeníková. Zdravíme do Žamberku a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kanada, Alaska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou 80ku slaví hudební hvězda 80. let. Rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho. A já přeju hezký den.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Za 3 minuty bude 3:15 a s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Jak víte, i z našeho vysílání tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. V pozdních odpoledních hodinách se utká s Japonkou Naomi Osakovou, se kterou si zahrála před necelými 2 týdny ve finále turnaje v Bad Homburku. Pokračuje Jaroslav Plášil.
1: Karolína Muchová byla ve finále v Bad Homburgu lepší tenistkou, hrála velmi pestře a chytře, jak zaznělo je od komentátorů ženského profesionálního okruhu. Ale pro Naomi Osakovou bylo zase zřejmě nejmoudřejší z takového utkání předčasně odstoupit. Za stavu 1-6 a 0-1 utkání vzdala, aby tím neohrozila své cíle ve Wimbledonu. Vždyť do jeho startu v tu chvíli zbývaly 2 dny. V Londýně zatím Osaková hraje výborně, naposledy hladce přehrála i světovou jedničku Běloruskou Sabalenkovou a tak si ani Karolína Muchová nemyslí, že by japonskou tenistku nedávno výrazně omezovalo nějaké zranění.
2: Nemyslím, že byla indisponovaná, jako za 2 dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
1: Tuší Karolína Muchová, být to ještě pár let zpátky, možná by to tak těžké neměla, nebo by k takovému zápasu ani nedošlo. Osaková sice je 4násobnou grandslamovou šampionkou, ale všechny tituly má z tvrdého povrchu, po 2 z Melbourne a z New Yorku. A na antuce v Paříži ani na trávě ve Wimbledonu se jí nikdy moc nedařilo.
3: The big Polish man, shout out Tomas.
1: Ale díky polskému expertovi a týmu zřejmě přichází změna. Připomněla teď Japonka trenéra Tomáše Viktorovského, někdejšího kouče Agněšky Radvaňské nebo Igy Świątekové. Pod koučem Viktorovským uhrála Osaková zatím nejlepší pařížský výsledek, dosáhla tam na 8. finále a teď krátce na to bude bojovat proti Karolíně Muchové o postup do semifinále Wimbledonu. Ale také česká hráčka má v týmu v této sezóně nového kouče, Nizozemce Svena Grenefelda, a snad i dobrou formu z posledních týdnů a s tím i velkou zápasovou praxi na trávě, takže teď často dává přednost odpočinku.
2: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já zatím moc netrénuju, popravdě. V tom dni volna jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill, nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den.
1: Teď už je tady zase zápasový den Karolíny Muchové a v něm utkání o postup do semifinále travnatého Grand Slamu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Monika Absolonová, David Dale, Budu tu stát, za chvilku také třeba ještě Aleš Brichta, samozřejmě rychlá pozvánka k poslechu Českého rozhlasu Pardubice i po 16. hodině, kdy vás čeká, tak jak jste zvyklí, humoriáda, vašimi průvodci dnes Martin Zounar a Pavel Kučera. No a v tuto chvíli je před námi spotřebitelský servis, ve kterém vám tentokrát pomůžeme s rozhodnutím, jestli reklamovat a nebo rovnou vrátit. Ptáte se Josefa Černého.
1: Pan Ivan pro rozbalení zásilky z e-shopu zjistil, že je jeden díl poškozen a nejraději by zásilku vrátil. Proto by rád věděl, jak nejlépe postupovat a jestli má nárok na proplacení poštovného. Pane posluchači, možnosti máte dvě. Buď to výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ale v takovém případě hradíte dopravu k prodejci sám a nemáte nárok na její proplacení. Nebo můžete výrobek reklamovat a v případě uznané reklamace je prodejce povinen vám uhradit poštovné, ale zase ta reklamace může trvat až 30 dnů.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Protihlukový val vzniká u silnice 1/35 na okraji Moravské Třebové. Výstavba nové cyklostezky z Holic do Vysokého Chvojina začne v druhé polovině července. O sporné novele k veřejným rozpočtům bude moci sněmovna jednat i v noci. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otek Utvěrt. Moravská Třebová má protihlukový val. U silnice 1/35 vznikl ze zeminy, kterou tam nákladní auta navezla při výstavbě inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Švestkový sad. Město počítá, že val ještě rozšíří, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Počítáme tam s vývozem zeminy i z výstavby rodinných domků. Zároveň bude sloužit i jako protihlukový, tak aby byla silnice i 35 odstíněna od těchto rodinných domků. Val má kompletní projekt, nejenom to, jak bude vypadat, včetně zatravnění a výsadby zeleně, která ho i zpevní a bude i krásným krajinným prvkem.
0: Stavba poldru v Kutříně na Chrudimsku je ve skluzu. Hotová má být příští rok. Postup prací zkomplikovala únorová povodeň, která zasáhla část staveniště. Podle povodí Labe se tak harmonogram posunul zhruba o měsíc. Investor ale počítá s tím, že ochrannou hráz za 500 milionů korun pustí do zkušebního provozu v polovině příštího roku. Sdružení obcí na Holicku začne v létě budovat cyklostezku podél hlavního silničního tahu číslo 35 z Holic k odbočce na Vysoké Chvojno. Podle předsedy sdružení a starosty Ostřetina Zastan Miloše Vlasáka vysoutěžili obce zakázku za 48 milionů korun. Stavební práce by měly být hotové do konce listopadu.
3: Přibližně 85% nákladů zaplatí podle Vlasáka evropská dotace. Zbytek doplatí všech 17 svazkových obcí z vlastních rozpočtů. Víc než 2 kilometry dlouhá cyklostezka bude kopírovat hlavní tah 1/35 a měla by tak výrazně zvýšit bezpečnost cyklistů. Z Pardubicka Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh

0: Jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17. Povane mírný severozápadní vítr, večer zeslábne. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze Žamberka Husovo nábřeží a ještě další nehodu máme hlášenou ze silnice 1/43 mezi Červenou vodou a Králíky, nehoda 3 osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda. Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
3: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznáme na připraveným Martin Zouna.
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontáku, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů, a on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel druhé dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsínce dostal zpátky. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl,

0: vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, do toho jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonntag ví, že Sonntag ví? Kde seš? Sonntag to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonntag, zvazí po třetí, manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sonntagovi tak pokukuje, rozumíš? Sonntag je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom hajzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, tady to... Sonntag neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se radí, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunul do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme si župan a zaboukne. A teď ten Sonntag stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Boleček, ježiš, no.
3: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historiku?
2: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, ať to všechno ten den zvládneme, odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek z pivovičky, tak jako ťuky ty buky. No a čoveče, ono ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhovaný, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
4: Ne.
2: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, by byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do pěti do s klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to se spleteš, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
3: A sousedí to věděli?
2: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, protože ty to tady děláš. A já byl, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
3: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
2: Pozor, pozor. O pití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
3: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím Ačko, Volečka. Ač.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no,
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Volkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: No, já vás zdravím oba dva, chci to... taky Jáčko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zvišková.
5: Dobrý den.
9: Já bych to pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka. Děkuju. Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, dobře.
4: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude jo. To ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. Bartuška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, já je. Sjeznař. On říká, sjeznař, že mě tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se na hory, on lidi léto, je červenec. Spirov, všude jsou hory. A ty toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schodech v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodech až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
10: Vnizu,
11: no, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním sviští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, Spirovnic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z té ušanky dole. A se se, probuď se, vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na níž? No nebyl mě. Paní Macha, no nebyl mě. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A ode do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, jo, počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič, ona tvrdila, říkám, jak se ti to, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař, narazil do mě lyžař, no kde, no u mýho bytu, červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sázky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Člověče, bláznivina.
5: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, takové recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: V občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, a to má taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no, ale my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no, co tady to, tak ano. Jsem náhle to začal, to bylo zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal by jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a až tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: To ano,
2: bylo,
1: to je, a pro posluchače, sanitka, seriál, ano, sanitka, třeba tyhle, no, jistě, první, no, sanitky, se, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý, vzadu to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Volha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágora, my jsme, no jasně, ježišmarja, my jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd tam Mandrágora, Machiavelliho, a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Velček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásný peníze, jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounar, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentín.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Je tu humoriáda a bereme další telefonáty do vysílání. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunara.
3: Martina, to taky jak byl Miroslav. Martina. A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, teď nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit.
4: Nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale víc jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Bílá paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezky,
2: děkujeme. Daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roman Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Varunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co si dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, já jsem vždycky vylezl, jen kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten brák, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. Tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, ano. A bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jeviště, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, koho tomu říkala, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou. A bylo to krásný, chuti medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Velmou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, hele, posluchačů. Vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první sobotu. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: chceš
3: že
2: proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové. Tak já ti udělám
3: radost. Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já
2: tak
3: bych
2: jo,
3: hele,
2: tak
3: a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano. Co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. Děkuji. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her.
2: Díky.
3: Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, pánové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak byste potřebovali, taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Byl jsem na strašidílku Kentervillském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde to, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezké.
1: No, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak tvoje prosba zabrala, Vinklář vyhrál.
2: Děkuju, Pepi.
8: Si všem vzpomínka na Slováka musí být, protože to povídání bez toho, my jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Slovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štralsundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadráku, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pohádal si Schrecklich, alles Junge, komm her, pojďte sem, hoším to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Oni úplně skvěli, protože říkali, já koupím jedno unavený a uch, i geben dich, jo, a ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já pán ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
2: za to, že jim
8: album města Štralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo? Že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. A komu to tady prodáme? Pá, norským námořním. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to byl malé. Plynul večer, ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá... Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Senku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říká, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne? A on já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Tím to úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj papíček, Vinklář, můj profesor na RC.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Kvůli opravě plavební komory výletní loď Arnoš nedopluje až do Přelouče. Maximální ceny nafty i benzínu zítra oproti dnešku znovu porostou. Zelenský vyzval Evropu k rychlé výstavbě protiraketové obrany. A zítřek bude slunečný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirt. Výletní loď Arnoš z Pardubic ani letos nepopluje po Labi až do Přelouče. Důvodem je pokračující oprava plavební komory v Srnojedech. Plánovaná rekonstrukce plavební komory v Pardubicích se jí ale zatím nedotkne. Povodí Labe totiž dosud nestanovilo termín zahájení prací a loď tak může dál jezdit oběma směry, potvrzuje ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
2: Takže Arnoš Pardubic využívá tři trasy, dolů po proudu směrem k Srnojedům, anebo nahoru přes plavební komoru do Brozan, anebo až do Kunětic, což jsou nejpopulárnější plavby.
1: V Dešném Forlických horách pokračují přípravy na nové parkoviště na Šerlichu. Obec čeká na stavební povolení a zároveň připravuje parkovací systém, který má začít fungovat už letos na podzim. Měl by pomoci lépe regulovat dopravu v jednom z nejvíc navštěvovaných míst Orlických hor.
3: Před zahájením stavby nechala obec převést chráněný prstnatec Fuchsův a na podzim plánuje zahájit zemní práce. Současně se na stávajícím parkovišti objeví vjezdové závory s rezervačním systémem, který řidičům ukáže i aktuální obsazenost. Obec zároveň žádá Královéhradecký kraj o dotaci na výstavbu parkoviště i nových autobusových zastávek. Podle vedení Dešného má celý projekt motivovat návštěvníky, aby více využívali veřejnou dopravu a parkovali přímo v obci. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41,30, to je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů, může stát maximálně 37,29. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3%. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval evropské spojence k urychlené výstavbě vlastního systému protiraketové obrany. Řekl to ve své řeči na fóru obranného průmyslu, které se v turecké Ankaře koná na okraj summitu NATO. Evropa podle Zelenského potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdřív. Zároveň dodal, že protivzdušnou obranu potřebuje posílit i Ukrajina. Zelenský tak požádal partnery ze Severoatlantické aliance o další pomoc.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě

0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
1: Dobré úterní odpoledne, přejeme 17 hodin 4 minuty. Jedna z největších rekonstrukcí v centru Pardubic výrazně zkomplikuje dopravu. Která to bude? Řekneme vám to v této hodině. Minimálně 3 metry volné šíře vozovky potřebují hasiči pro hladký průjezd jejich technikou, aby mezi parkujícími auty. Ovšem toto pravidlo někteří řidiči nedodržují, kde konkrétně a co vás za tento nešvar čeká, řekneme také v této hodině a podíváme se i na autodrom ve Vysokém Mýtě, ten už tradičně hostí mistrovství světa Supermoto. Povíme vám podrobnosti a přidáme i písničky, které nestárnou. Karel Zich bude zpívat také Petr Muk, kapela Roxette, Adam Ďurica a nebo taky OM.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Na sebrání Petr Muk na začátek úterního dne v kraji. Den s datem krásným 7.7. přinesl hodně událostí. Jakých konkrétně, tak to vám teď shrne Ota Kutvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Hlinsku se změní pravidla pro placená parkoviště. Nově je budou smět řidiči využívat půl hodiny zdarma. Radnice tak chce usnadnit dostupnost centra, třeba kvůli návštěvě úřadů nebo obchodů. Hasiči upozorňují na špatně parkující auta u domů. Někteří řidiči nedodržují pravidlo 3 metrů volné vozovky. To pak může komplikovat průjezd hasičské technice. Problémy hasiče evidují třeba i v hustě obydlených pardubických sídlištích, kde počty odstavených aut často převyšují počty parkovacích stání. Podrobnosti dodává mluvčí sboru Lucie Pipiš.
3: V rámci Pardubic považujeme za nejkomplikovanější lokality zejména sídliště Dubina, Dukla a celé Polabiny. Jedná se o nejvíce zaliděné části města s vysokou koncentrací zaparkovaných vozidel a zde se pravidelně setkáváme se zuženými průjezdními profily a komplikovaným ustavením naší zásahové techniky.
2: Víc našem vysílání už za chvíli. Sdružení obcí na Holicku začne v létě budovat cyklostezku podél hlavního silničního tahu číslo 35 z Holicko

0: Buď se na vysoké hojno. Podle předsedy Sdružení a starosty Ostřetína za STAN Miloše Vlasáka vysoutěžili obce zakázku za 48 milionů korun. Stavební práce by měly být hotové do konce listopadu. Stavba poldrovku Tříně na Chrudimsku je ve skluzu hotová, má být příští rok. Postup prací zkomplikovala únorová povodeň, která zasáhla část staveniště. Podle Povodí Labe se tak harmonogram posunul asi o měsíc. Investor ale počítá s tím, že ochranou hrá za 500 milionů pustí do zkušebního provozu v polovině příštího roku. Dopravní podnik města Pardubice chystá na výluky spojené s rekonstrukcí náměstí Republiky. Práce mají začít nejdříve za rok, ale je nutné na ní pardubickou městskou hromadnou dopravu připravit s předstihem. Na jednom z nejvytíženějších míst ve městě totiž řadu měsíců nebude moc být trolejové vedení, potvrzuje ředitel Tomáš Pelikán.
1: Některé spoje a některé linky budeme moct převést na bateriové trolejbusy a některé budeme muset úplně změnit s tím, že třeba bude nucený přestup na Třídě míru na nějaké linky, které pojedou pak směr Dubina, a tohle to si všechno musíme provozně ještě vyřešit.
0: A i tomuto tématu se budeme v této hodině věnovat. Moravská Třebová má protihlukový val. U silnice 1/35 vznikl ze zeminy, kterou tam nákladní auta navezla při výstavbě inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Švestkový sad. Město počítá, že val ještě rozšíří.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17:13, posloucháte úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a jak už z našeho vysílání víte, tak když hasiči spěchají k požáru, tak se opravdu počítá každá vteřina a mohou ale nastat situace, kdy jim průjezd blokují špatně parkující auta. A to pak může být problém dostat se co nejrychleji k hořícímu autu. Přestože na nešvar s parkováním poukazuje sbor dlouhodobě, tak z českých měst a sídliš prostě nemizí. Reportér Ondřej Wolf zjistil, že výjimkou nejsou ani holice na Pardubicku.
1: Bylo to víceméně na centimetry a někdy jsme museli říkat i po tom chodníku, jo, takže se nedalo přejet jako přímo jenom po té vozovce, ale museli jsme se vyhýbat vozidlům i tímhle způsobem.
2: Popisuje čerstvou zkušenost velitel dobrovolných hasičů v Holicích Zdeněk Meliš. Na problémy narazili při kondičních jízdách v zásahovém vozu, hlavně ve čtvrtích s rodinnými domy.
1: Spousta těch aut stojí i špatně dle předpisu. Stojí blízko křižovatek, stojí přímo v křižovatkách, stojí po obou dvou stranách vozovky, nezůstává tam 3 metry průjezdu. Pak se stávalo i, že stáli správně, ale neuvědomí si to, že ta ulice je poměrně úzká, že vlastně my, když tam máme přijet s tím 10-metrovým autem, takže máme problém prostě se vytočit a takže to se tam muselo jezdit na několikrát.
2: Podle Meliše se tak může stát, že na místo zásahu nedorazí rychle.
1: V většině případů to způsobí to, že se zpozdíme a nebudeme tam včas. Takže vlastně to je asi ten hlavní důvod, proč to i děláme a zkoušíme vlastně a budeme v tom dál pokračovat a budeme ty ulice dál projíždět.
2: Podněty pak předává sbor radnici. Na problémy při manévrování mezi stojícími auty u domů upozorňují ale i profesionální hasiči. Nejčastěji na pardubických sídlištích, kde počty aut převyšují množství parkovacích stání. Potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Lucie Pipiš.
3: Problémy s průjezdem naší techniky evidujeme především na hustě obydlených sídlištích, kde dlouhodobě chybí dostatek parkovacích míst. V rámci Pardubic považujeme za nejkomplikovanější lokality zejména sídliště Dubina, Dukla a celé Polabiny.
2: Nedostatek místa pro průjezd širokých a dlouhých hasičských vozů na sídlištích může v některých případech znesnadnit i obsluhu výškové techniky.
3: Pro průjezd zásahového vozidla je zpravidla potřeba minimální šířka kolem 3 metrů, ale automobilový žebřík však potřebuje další prostor pro vysunutí opěr a bezpečné ustavení. Bez toho to prostě nelze.
2: V praxi to může znamenat ohrožení lidských životů. Automobilový žebřík by totiž nemusel dosáhnout do daného patra výškové budovy. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: na Adama Ďurici dovedla nás až 7 minut před 17:30 a to je chvíle, kdy si budeme povídat o počasí.
1: Počasí.
0: Přesně tak, mrkneme se na oblohu, ale nejprve se podíváme do historie, která říká, že v roce 1957 bylo 7.7. zatím nejtepleji, konkrétně 37,6 stupně Celsia a nejchladněji bylo v roce 1964, tedy o 7 let později. To bylo jenom 8,6 stupně Celsia. Pranostika pro dnešní den říká, že foukálý vítr odpoledne bude drahý ječmen. No, jak to bude vypadat s ječmenem, to zatím ještě nevíme, ale Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové ví, jak to s počasím bude vypadat, protože dnes nás překvapily přeháníky během dne, tak nás zajímá samo sebou, jak to s nimi bude vypadat do konce dnešního dne, jak to bude s počasím dál.
2: Po někdy k večeru se tyhle přeháníky budou přechodně ustávat a až později večer se od severu začne rozšiřovat déšť, ten bude spojený se takovou slábnoucí sternovou frontou. No a tyhle srážky potom druhé polovině noci už budou ustávat a k ránu se začne od severu oblačnost protrhávat na polojasno až skoro jasno. Teploty během noci klesnou na 16 až 13 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu až západu 3 až 7 metrů a budou se ještě zpočátku objevovat nárazy až kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. No a tyhle nárazy by potom v druhé polovině noci už slábly a vítr by začal mírně slábnout. Za tu slabou sternovou frontou se nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, který nám bude počasí ovlivňovat minimálně do konce týdne, takže zítra už bude málo oblačnosti, polojasno až jasno. Teploty ale budou relativně nízké, 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat od severozápadu 4 až 7 metrů, večer potom vítr bude více slábnout. No a v těch dalších dnech tamto počasí bude celkem podobné, převážně to bude jako jasné až polojasné počasí. Ve čtvrtek potom ráno teploty 14 až 10, takže relativně chladnější ráno přes den, ale už teploty odpoledne kolem 25 stupňů. Pátek teploty zase 13 až 9, zatím to vypadá nejchladnější ráno. Odpoledne ale teploty až 28 stupňů. A v sobotu zase stále jasno, polojasno, teploty 16 až 12 a teploty by odpoledne vylezly až někam k 29. Neděle by měla být ještě o něco teplejší.
0: No tak to zatím vypadá, že červenec bude pěkně divotvorný, co se počasí týče, vidíte. Tak, jistotou je 100% playlist Českého rozhlasu Pardubice. Písničky, které nestárnou, mu dominují a vévodí stejně teď jako kapela Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: 13:35, jistě bychom s radostí a nadšením hlásali do rozhlasových mikrofonů, že se 7. července konal v Lázních Bohdanči automobilový závod Bohdanecký okruh. No ale teď se píše rok 2026 a my vlastně ještě u motorismu zůstaneme, protože tento víkend bude Vysoké Mýto znovu centrem světového supermota. Po třetí se totiž dostává na mistrovství světa. Mnohem víc si o něm můžete přečíst a hlavně poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz, protože hostem Jakuba Malého byl dnes ráno organizátor Jiří Čáp.
1: Supermoto je v podstatě vychází z motokrosových motorek na silničních kolech a vlastně ten závod je tak, že zhruba 2/3 až 3/4 tratě se jede na asfaltu a třetina je offroad, to znamená, jsou tam skoky, je to hodně atraktivní pro diváky, takže v podstatě, kdo má rád motorsport, tak si tam najde vlastně od obojího kousíček.
2: Mohlo by být docela teplo, ne 40, ale třeba 30 stupňů, co to bude dělat tratí?
1: To je asi největší výzva. Každý rok při jakékoliv této venkovní disciplíně a já doufám, že budeme připravený, máme připravený krpící vozy, takže budeme tu offroadovou část krápět, tak aby se neprášilo, aby byla pevná a věříme, že nás počasí podrží.
2: A rozhodně to nejsou jenom samotné závody, co všechno tam zažijí návštěvníci, když dorazí na autodrom do Vysokého Mýta?
1: Tak my jsme tam připravili široký doprovodný program, tak aby když tam ta rodina přijde, protože cílíme na vlastně rodiny s dětmi, tak aby si užili co největší zážitek, takže krom toho, že uvidí vlastní tu jízdu mistrovství světa S1 GP, tak tomu je mistrovství Evropy S2, mistrovství Evropy juniorů, pak je tam část mistrovství České republiky, to znamená veteránský kategorie, bezoffroadová kategorie a hobby, a pak vlastně v rámci toho doprovodního programu si děti můžou vyzkoušet motoristické disciplíny, ať už jsou to třeba elektrické motorky, nebo závody v buginkách, závody na motokárách, závodní miniracingové motorky a další, plus samozřejmě pro tu mladší děti skákací hrady, budeme tam mít ve spolupráci s Vizínu a dalšíma věcma věci otázek bezpečnosti silničního provozu, protože i tím se chceme jako Vysoké Mýto prezentovat a samozřejmě další aktivity pro děti.
2: A když se podíváme na časový harmonogram, kdy můžou posluchači dorazit, jak bude otevřeno?
1: Tak v podstatě ten areál bude otevřený sobotu, neděli pro diváky, kdy během sobotního dopoledne probíhají takzvaný volný tréninky, potom od 1:30 začínají time practice, to znamená měřené tréninky, s tím, že v podstatě první závod začíná v sobotu v 16:45 a když se přeneseme do neděle, tak v podstatě jde o to, že vlastně v 8:25 je warm-upy, to znamená ty jezdci si ošahají trať a potom následně už jsou bodované jízdy.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: V Žamberku ode dneška stojí legiovlak, tedy věrná kopie vojenského vlaku, kterým cestovali českoslovenští legionáři do transsibirské magistrály. Soupravu tvoří zrekonstruované vagony, ve kterých návštěvníci uvidí třeba štábní, zdravotní a nebo ubytovací vůz a během komentované prohlídky se i dozvědí, jak legionáři žili i bojovali. Miroslav Hruban si v odpoledním vysílání o akci povídal s naším regionálním stopařem Milenou Vápeníkovou.
2: V současné době jezdí po České republice ten legiovlak, který se skládá ze 14 vagónů. Původně jich byly vyšší desítky, 60, 70 odhadem, není to přesně známe. A pro to, aby se těm návštěvníkům co nejvíc ta původní podoba legionářských vlaků a životních podmínek, které tehdy panovaly, přiblížily, tak vybrali odborníci pro tu rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Takže dneska tady najdeme vůz polní pošty, takzvanou těplušku, plukovní prodejnu, ubytovací vůz, krejčovský zdravotní štábní velitelský obrněný vůz, také dva vozy plošinové a samozřejmě nechybí lokomotiva.
3: Tak to je takové městečko na kolejích, do kterého vozu mohou návštěvníci nahlédnout a nejlépe si představit ten každodenní život legionářů.
2: Nahlédnout a projít se dají úplně všechny vagóny, které tu jsou. Začíná se, pokud přijdete k nádraží v Žamberku, máte ho před sebou, tak napravo v tom krajním vagóně, tam vám pustí krátký úvodní dokument a pokračuje se do té těplušky, kterou už jsem zmínila, což je slovo, název, který je odvozený samozřejmě od slova teplo, takže je to zateplený vagón s dvojitou podlahou, dvojitými stěnami, to všechno je vycpané slámou, takže taková izolace ze začátku 20. století. Nechybí tam ani kamna, malá kamínka a patrová palanda. Tam se samozřejmě spalo, odpočívalo, jsou tam madrace, kůže, přikrývky a hned za těpluškou je zařazený takový na první pohled i zvenčí odlišný vůz a ten je salonní. Takže tam ti velitelé přijímali různé návštěvy, mohla se tam vést různá jednání. A co je vlastně zajímavé, co mě zaujalo, tak tam nechybí ty původní detaily. Najdeme tam třeba obrazy zakladatelů Československa, takže Milana Rastislava Štefánika, Tomáše Garrigua Masaryka, potom detaily z toho vybavení. Takže třeba samovar na čaj, gramofon, různé skleničky, příbory a tak dále a tak dále. Každopádně to je jenom takový výběr, protože za vidění stojí úplně všechno, co tady je. Lékařský vůz, krejčovský, tam zase jsou k vidění šicí stroje, dokonce ukázky těch dobových uniform, polní pošta, obrněný vůz, tam si asi přijdou na své hlavně chlapci a muži, ale určitě i pro ženy je to zážitek.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Pardubické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Česká v současné době moderátorka Cyndi Lauper zpívala jeden ze svých velkých hitů minutu a půl před 6:15. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Den v kraji, a jestli naše vysílání posloucháte, pak víte, že oprava náměstí Republiky v Pardubicích výrazně zasáhne dopravu. Rekonstrukce, která je v plánu mezi lety 2027 až 2029, sice ještě nezačala. Přípravy jsou ale už teď v plném proudu a týkají se i pardubického dopravního podniku. Přes jedno z nejvytíženějších míst městské hromadné dopravy totiž denně projede na 1100 trolejbusových a autobusových spojů. Reportérka Šárka Rusnáková zjišťovala podrobnosti.
1: Zmizí fakticky podchod, který je nevyužívaný. Přechod bude lehce upraven tak, aby byl komfortnější pro chodce. Vymění se i povrchy na komunikaci. Bude tady kompletní výměna inženýrských sítí, přeložky vodovodů, kanalizací, vložkování. Je to opravdu velká komplexní rekonstrukce.
2: Primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO mluví o rozsáhlé rekonstrukci náměstí Republiky, která by mohla začít už příští rok. Přinese ale výrazná omezení dopravy. Na to se už s předstihem připravuje také pardubický dopravní podnik, potvrzuje ředitel Tomáš Pelikán.
3: Probíhají kontrolní dny, pracovní setkání, řešíme etapizace té rekonstrukce samotné, protože je to otázka spousty provozovatelů sítí, takže vzniká nějaký harmonogram 4 etap, tak jak se to náměstí Republiky bude připravovat.
2: Ve dvou z plánovaných 4 etap rekonstrukce pak zmizí z náměstí trolejové vedení.
3: Takže my řešíme nějaké výluky na linkách, některé spoje a některé linky budeme moc převést na bateriové trolejbusy a některé budeme muset úplně změnit s tím, že třeba bude nucený přestup na třídě míru na nějaké linky, které pojedou pak směr Dubina. A tohle to si všechno musíme provozně ještě vyřešit.
2: Naplánovat objízdné trasy pro městskou hromadnou dopravu nebude jednoduché. Náměstí Republiky je totiž po Masarykově náměstí druhým nejvytíženějším místem pro provoz autobusů a trolejbusů v Pardubicích.
3: Tak náměstí Republiky je velmi frekventované místo, jak pro individuální, tak pro veřejnou dopravu. Za den nějakých 1100 spojů městské hromadné dopravy, ale předpokládám, že se domluvíme a že všechno bude upraveno tak, abychom to zkomplikovali co nejméně.
2: Trolejbusy nebudou moci projíždět ani původně plánovanou náhradní trasou přes třídu míru. Je tam poškozená dlažba.
3: Co se týká třídy míru jako náhradní trasy při rekonstrukci náměstí Republiky, tak bohužel úsek od lékárny po grant nelze použít, protože stav té dlažby je relativně složitý a my bychom ho našimi spoji, který bych tam jezdilo stovky, ještě více zkomplikovali, takže to jako alternativní trasa použít nelze a musíme vyřešit jiným způsobem, jak ty náhradní trasy nastavit.
2: Rekonstrukce náměstí Republiky ale městské hromadné dopravě prospěje, a to i proto, že tam pak budou mít autobusy a trolejbusy z obou směrů vyhrazený pruh. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: pod rázem Petra Reska doprovodila nás až na závěr úterního dne v kraji s krásným datem 7.7. Tak pojďme teď k tomu, co nás čeká zítra. Zítra bude středa 8. července a do radioporadny Kytce Slezákové přijde lektor Jakub Rakušan a téma bude, jak se popasovat se špatným vysvědčením a případným reparátem a nebo dokonce i s opakováním ročníku. V Muzeu Moravské Třebové tam můžete vidět mnoho klíčů, tedy novou výstavu. Podrobnosti k ní vám řekneme zítra a přineseme i výsledky půlroční zbraňové amnestie v našem kraji a také se podíváme, co můžete zažít o prázdninách na Pardubickém zámku. Mimo jiné tam fungují třeba speciální dětské prohlídky, tak od regionálního stopaře se zítra dozvíte víc a po 17. hodině všechno zase shrneme. Těšit se na to budou opět spolu s vámi.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hlinsko změní systém placeného parkování. Inflace v Česku v červnu zpomalila. Maďarská státní televize přerušila vysílání zpravodajského kanálu. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. V Hlinsku se změní pravidla pro placená parkoviště. Nově je budou smět řidiči využívat půl hodiny zdarma. Radnice tak chce usnadnit dostupnost centra, třeba kvůli návštěvě úřadu nebo obchodu.
2: Nová pravidla budou platit od září. Řidiči si za čelní sklo umístí hodiny s časem příjezdu nebo údaj vyznačí na obyčejný lístek. Půl hodiny zdarma budou smět parkovat před radnicí, u rezervace betlém, u nádraží nebo u prodejny na Tylově náměstí. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Obec Dřenice na Chrudimsku podporuje stavbu suchého poldru na řece Bilance, který připravuje státní podnik Povodí Labe. Stavba má místní chránit před záplavami. Majitelé pozemku se bojí, že poldr znehodnotí jejich zemědělskou půdu. Někteří vlastníci v blízkosti plánovaného poldru mají taky strach, že by při jeho naplnění mohla voda zasáhnout i jejich pozemky. Svitavy dostali peníze z projektu Obec přátelská rodině. Od Ministerstva práce a sociálních věcí získali přes 500 000 korun na podporu prorodinných aktivit. Na co přesně peníze město využije, popisuje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: V rámci kterých v tomto roce uspořádáme nejen zájezd pro seniory, ale uděláme spoustu kreativních workshopů, ať už v Nadaci Plivy, v našem muzeu či v knihovně.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Maďarská státní televize přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji slunečno, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17. Povanem jiný severozápadní vítr, který večer se slábne. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme ze silnice 322 na úrovni Dašic. Osobní auto tam najelo do svodidel.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
4: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roník.

musel se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čert ví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to vám

Tak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul o zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal a šel.

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trymská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem. Český rozhlas Pardubice.

ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

jsem stará Vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času božím,

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počištěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Je 1. září, chladné ráno, všude je cítit napětí, kde pak je bílé nepopsáno, jinde

poprvé třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce, zavilí vily šakaly a učitelky utopence z gumy vášnivě líbaly. Kde vás líp naučí křičet hoří, poznávat plody chlebovníku, potom vyústit do všech moří, schovat se bombě u chodníku.

0: ke městu. V hlavičce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň své skrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Omezení na koridoru z Prahy do Pardubic potrvají do konce července. Protihlukový val vzniká u silnice 1/35 na okraji Moravské Třebové. Karolína Muchová je v semifinále tenisového Wimbledonu. A zítřek bude slunečný, teploty do 23 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto můžou být opožděné. Regionální linky mezi Kolínem a Řečany jsou nahrazené autobusy. Termíny omezení upřesnila mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
4: V první fázi do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče.
3: Moravská Třebová má protihlukový val. U silnice 1/35 vznikl ze zeminy, kterou tam nákladní auta navezla při výstavbě inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Švestkový sad. Město počítá, že val ještě rozšíří, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: Počítáme tam s vývozem zeminy i z výstavby rodinných domků. Zároveň bude sloužit i jako protihlukový, tak aby byla silnice I-35 odstíněná od těchto rodinných domků. Val má kompletní projekt, nejenom to, jak bude vypadat, včetně zatravnění a výsadby zeleně, která ho i zpevní a bude i krásným krajinným prvkem.
3: Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu nekontrolovatelné utrácení a zvyšování státního dluhu. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel dnes večer odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se ostatně nesl celý dnešní den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici a nebo výbušniny. Sport. Tenistka Karolína Muchová je v semifinále Wimbledonu. Ve čtvrtfinále porazila 7-6 a 6-4 Japonku Osakovou a vylepšila si tak nejlepší dosavadní umístění na tomto travnatém Grand Slamu. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji slunečno, mělo by být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů. Nejvyšší teploty na horách mezi 13 a 17. Povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty čekáme dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody, které došlo na silnici číslo 322 na úrovni Dašic, kdy tam osobní auto najelo do svodidel.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často řeším, jestli říct v rozhlase nebo v rozhlasu. Vy jste zase našla buď anebo po rozchodě nebo po rozchodu. Tak to rozsekněme. A kde jste to našla vůbec?
2: No, to byl zase jeden hezký titulek v bulváru. Když už jsem si četla ten bulvár, tak jsem z toho vytěžila, co šlo. No a je tam velký rozdíl. Rozhlas, v rozhlase, v rozhlasu, tam si můžeme vybrat a je to úplně jedno,
1: fakt
2: je to
1: si
2: na
1: můžeme
2: nás.
1: Vybrat.
2: Přesně tak. Ale s tím rozchodem už je to trochu složitější, protože když se podíváme do internetové příručky Ústavu pro jazyk český, tak tam je jenom možnost rozchodu, jenom to U. A tu druhou koncovku tam vůbec nenajdeme. Ale je k tomu poznámka a tam se to trošku vysvětluje. Pokud slova končí tvrdou, když to zjednoduším, končí tvrdou souhláskou. Ano, tak když tam dáme to E v tom šestém pádě, tak musíme měkčit, neboli měníme tu souhlásku. A proto se doporučuje dávat tam U, aby nám to zůstalo to slovo stejné. Tady máme zde d a třeba člun v člunu, ale ve čluně, stan ve stanu, ve staně, prostě aby se to takhle nestřídalo. Takže se upřednostňuje to U.
1: Takže po rozchodu, nikoli po rozchodě. A v rozhlase a v rozhlasu se nevytvoří E s háčkem, takže, jak jste říkala, tam si můžeme vybrat.
2: No, můžeme si vybrat nakonec i u toho rozchodu, protože je tam zase ještě taková komplikace malá.
1: Vy jste dnes nekonečná.
2: Jeden z nejnovějších slovníků češtiny, akademický slovník současné češtiny, uvádí některá slova, kterých se tohle pravidlo týká a píše u nich, jen si taky vyberte. Takže,
1: a rozchod je mezi nimi, kde si můžeme vybrat.
2: Rozchod tam zrovna není, ale je tam papír, příklad, román.
1: Papíře, papíru.
2: Takže ono to, jako máme pravidlo a z něj zase výjimku, jako vždycky.
1: Takže končíme tam, kde jsme začali, že vlastně pořádně nevíme.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačera Tešukar Šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát Pěkný večer a posloucháte o Romava Keren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vás, podle vašeho výzkumu, nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně. Takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže. Protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano, mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholders, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyášovce nedaleko Branova na Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale ne přímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že porých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není, musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vyprávila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na ty svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde, jak má být, kdy tam má přijít. To bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů. No. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
1: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě zrovna jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba nejsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat, bez zpívání, to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň, tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajeme 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba půl hodiny nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a až si jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala.

0: Za prvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý, prostě po dvouhodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
1: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
0: jo.
1: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
0: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, a jak budeš zpět? On ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
1: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala. Vy jste napsala nejen text, ale i hudbu. Vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc sem těch těla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď to nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte mi.
0: Rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, který nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, a sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, a kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když si lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak ji vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už. A miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude, myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje... To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten spratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového. Než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila, že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kdo je Petr Janda, kdo je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby, on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice. A i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnila, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní superově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Já už jsem o to přišel. Já jsem si dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak.

0: Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teď v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
1: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
0: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně ošklivý.
1: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
0: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
1: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
0: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodromu Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčil, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce Květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombrit?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marel, tak to vypadá nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat a syn jako je tady ve Třeboji a tak se jim podařilo s dcerou sehnat tenhle byt a tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: Předtím jste bydleli?
6: 57 roků ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si párkrát pobrečela to. Jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
5: Jo, děda máš.
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. V práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Ordicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Rodiče, naši rodiče, ano, ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který mu šel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Byl mě akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít v tak útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Už jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodí takhle kluci a to s tatínkama nikam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všechno se přežilo. S maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu... Vaše rodina, Marto, nahradila tak tatínka nějak. I Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v sedmý, v osmý třídě a on pak jezdil, dědečko i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky. A dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru. A holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to. Když ti bude odpovídat, tak píš, no a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale ne, nepustili mě ani s ní jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, no, 2 roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste?
6: Ano. No, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na Gimpl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. 3 roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkala smetíčko, ale nevím proč.
7: To už je hodně dál. Ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, to jo. Ale jinak. Marti a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
6: Nebo nechce. To je klidně.
4: Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadalo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
6: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
6: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladý, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přijít ale Jirka a říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
6: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: To jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
6: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
6: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v post.

0: byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No jo, no, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a v srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali.
4: Jo. A nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Protože jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma prostě.
4: A bylo to fajn. No.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první? Kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvé máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ale ono nám to ze začátku moc ani nešlo ještě, tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře a nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to, pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvílek a byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky a vlastně i tu dceru, že je. Vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami. A to, a ona zase mu řekne, no a ty seš nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva. Tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo. Začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídani tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabal. No pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v Chocni. Tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrej. Dobrej byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé, rodiče, partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne.
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. A tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: To bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím, když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátky sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. Kouření, to bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc letal. Ale jinak takhle to.
3: jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju až sem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
1: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout. I když těžkých chvil bylo dost.
2: No, taky byly starosti, že jo? Taky dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. To byly špatné někdy věci, no. To.
3: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné, na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
2: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako... A nebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, myslím, tam, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, a, takže to bylo těžké, no.
3: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl maminka, byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny, jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
4: Jo, tak to. No, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
2: No jo, je to...
3: To je život. Život je? Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
4: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
3: A co se stalo?
4: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
3: Co vám bylo, Marto?
2: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám. No. A tak nakonec, no a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
3: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
4: Pořád chtěla umírat.
2: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
3: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
2: No, tak nějak to bylo. Prostě já jsem oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
3: Vy jste se nám vrátila?
2: Asi jo.
3: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám? Že na dlouho týdny v nemocnici na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
4: Že jo, to je jako člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je. A tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
3: Jirka je citlivý. A on musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Teď v tomhle věku občas i na tohle musí přijít myšlenka.
2: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
4: Tak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
2: Protože on, si to, on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice, tak už a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Protože jsem se bála pak o něj spíš, no.
3: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe? Nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat.
2: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda ne, děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo. No. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84. A tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak víš, kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak jí řekneme, co budem vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního určitě, bydliště. Určitě. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi. Že?
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě já takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř. No.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout. Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo? Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. Určitě jo, no. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo? To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším. Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky.
3: Určitě jo.
4: To je pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Odstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste, to snadné.
6: Ale to, ten, to nahoře se mi líbí.
7: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za to jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujeme. Opravdu to.
5: Co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste nám vyrazili dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím. Zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný. To má děda radost. Ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No já, když něco dělám, tak tam musí
5: on
6: něco hrát.
5: Umí záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mi udělali moc velkou radost tím rádiem.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
2: No jak?
3: Tak já většinou vstávám dřív. U maličko už nevydržím ležet. Pak stane Martin a já buď to jdu nakoupit.
2: Já se jdu píchnout v 8. Dědeček v přípravě snídaní. Jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod. No a pak spolu snídáme třeba hodinu.
1: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
3: To jo, to dokážeme.
2: A vzpomínáme hlavně. Vzpomínáme, co bylo a co to a co naše rodiče.
3: A na děti hlavně.
2: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi. A tak jako furt si máme co říct.
1: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
3: No. Asi všechno.
2: Jo, opravdu jo.
1: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
2: Všechno. To je... No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
3: No a důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité.
2: Tak to víte, že bych ho někdy bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
1: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
2: To je prostě všechno.
3: To je vlastně to, co jste všechno jmenoval.
1: No. A možná byste něco přidali.
2: No ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. To už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
1: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
2: Jo, taky.
1: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
2: Aby jsme byli zdraví hlavně.
3: Souhlasím.
2: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No, ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo. Že jo?
3: Přesně tak.
2: S tebou.
3: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
1: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
3: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona starala dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
2: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit být bez něj.
1: To je ta láska.
2: Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluji tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
4: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tolt.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
4: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
7: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
4: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice. Ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu. Jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaké známé a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liják přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých lijáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru, i kufry. Po pralinkách se nepídili, ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No, a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tavern Tunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žížeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska, no prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu, obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila, chuť po limonádě jsem musel zapít pivem, a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý stvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou si shodávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a slušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete najít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny. To je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

0: Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí a když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu.
1: Byla to samozřejmě nějaká ženská.
0: Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky,
1: kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho.
0: Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: wilderness.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, aby si jeděl, kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš. Hmm. A já umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj,
4: víš.
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je baštizna. Taťolda bude celý týden čistit dřeváky. Mm-hmm. Ale počkej, tati. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máni, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl taťulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto taťulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No, ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky, jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak... Ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
4: Jej, Danánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tedy pravda.
3: Klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: Už se vyšklebuje.
4: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: Má jich plnou kač.
4: No to tady ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? Dva, tři kousky nebo víc?
0: Jeden, dva, jak říkám, pět.
4: Takhle jdeme na výzvědy, tvář se jakoby nic.
7: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvín.
4: Hele, ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Pochlup se. Já mám 4, kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč, pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
7: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
7: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
7: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
7: To třeba o chrastě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
7: Pojď, tamhle ta tabulka visí.
3: Sláva, to je má záchrana.
7: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám.
7: No.
3: No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Hurvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
3: Poznal?
5: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
7: Víš to, Hurvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
7: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
3: Lavala, žížala, až krbičce.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku. Dáte tam špetku česneku?
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebylo. Zapomněl jste totiž na brambory, heč?
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No.
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. Na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam.

0: Prosím, Deve, bože.
1: A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejbl je ale kuchař. Zapomene solit.
2: Kde pak je ta sůl?
0: Aha, tady. Tak, zamíchat. A jde se. Já půjdu taky na houbičky.
3: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně. Osolit. Zamíchat. No, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím. Na všechno, abych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl. Prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jej, Danánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
5: No jo, nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. I Džeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak tady je pytlíček, počkat napřed to ochotnáme, ať si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, ledaže? Ledaže bych doběhl do sámošky.

0: Nie. No kde pak? Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel čtyři.
2: Našel si víc hurvinku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
2: Ne, ne.
0: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
2: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
2: Ale pak, pane Spejble, já už ji solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
3: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No, tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
2: No, jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No, ochutnej.
0: Kazící choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale
2: co?
0: Vždyť není přesolená.
2: Není.
0: No to je lahodla.
3: Vážně.
0: To je dobrota.
3: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
2: Ano.
1: A teď mi dej laskavě pitikačku.
0: Za co?
2: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
2: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
2: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
2: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barbuříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let.
0: Mhm.
1: Mohu mluvit do
0: éteru? Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov.
0: No.
1: Mě už posluchači určitě znají, já furt volám, já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce a teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, jsem ráda jim říkala, no slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala jsem mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Mm-hmm. Byla mrtvá.
0: Říkám, bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárny, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha, on chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
0: Ivetka, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano, ty děcka jsou úžasné.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40
1: já
0: let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli, mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, mm-hmm. To byl mazec.
0: To
1: byl mazec. Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, ano, to se stalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnávat.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme. Telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to. Jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích. Volejte.

0: Jsem ráda, že jste si naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš, Uhlířský Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plít, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plít taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku. Jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera podá tvrdí, že si ty svetry dělá sama, je to pravda? A mama říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo. Jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí obdivovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. A ona vlastně to dělala dcera, jo.
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně, já nevím, no tak já se mi říká, hele, ona vždycky říká, ale ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, ale tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, ale víte, jak bych... Ale víte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
2: Tak dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedný slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci nevlegraci. Vážně ten svůj život brát, ne vše musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
2: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No, tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklenářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a zase a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje, tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásné, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden a třeba a tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Pípenocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnicu, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je taky krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál Noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům a všem souhranice, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodě brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, tak doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hlášek dětských u nás proběhalo hrozně moc, ale je jedna z těch hrozně hezké. Mezi mnohýma dětma je velký věkový rozdíl a můj vnuk byl má rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila, a on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, strýco, chceš taky? A strýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to
0: To je milé.
1: Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděbratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, Ivko, rádu, jo, jo, no tak šli spolu teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhodla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nikdo nevěnoval pozornost, protože to by byl už chtěl se nikdo jinak, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme totiž dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to bude můj dědeček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím nic říct. Co pak je Honziku? Maminko, nebude ti vadět dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jste tak jako v první chvíli zarazila, říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přece si to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z těho nevoženil, když tam nebyla. Jak
0: šikula.
1: Děcku muselo celou tu dobu šrotovat v hlavě. Celý ten týden, že jako, no ty mámky mi to asi bylo líto.
0: No věřím, že jinak... to je hláška, která mohla zlidovět a připomínací často. Já jsem se neoženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc. Vnouček si utrh světličku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koptivku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: Tak to je jenom takový ty běžní hlášky na těch dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii z Říčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil, aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá, moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe 100 holek, nevadí, běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků, třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali.
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to syn, když byl v první třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala, všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru. A vám také. Dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že, a že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, že a tedy a prostě a tohle to tamhle to a teď jak ta moje dcera tam za ní byla blízko, tak paní učitelka trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám blíz po tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak nic. A když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen. To prostě...
2: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
2: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
2: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
2: Ano,
1: a to
2: ano.
1: Jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Tereza Perknerová, jak uváděla,

0: do Chicago Bell, že jo, v té televizi. No, takže asi takhle.
1: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
0: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili do ty, na tu logopedii, prostě k té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
1: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte Noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
0: Hrozně se mi to líbí, ta Noční linka.
1: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček, mladší, šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějako smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a, nebo přes 60. A potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků, a protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich a zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli, a Kristýnka říkala, tačka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme vykla nám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, teto, myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To, no. to je hodně pěkné, ale.
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zeleně byla s maminkou, stáli frontu. Ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno čtyřicátníci, o kterých už mluvím, jo. I ten unouček, i tato tam zdeš. A tak byli zeleně, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplný obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška jenom, že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal, těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to byl ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví, vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní
1: Evi. Já vám děkuju moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnučky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starej popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, má takovýhle... Jíst takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Tak já myslím, že ty děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko, daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to ne, nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli, no ale... ty takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už to jim připomínám, takže takhle to je, no.
0: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda. Tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, no, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. To, jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu. To je taková, to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy. A ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tří roky, ten Jareček. A jednou on seděl většinou pej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. A on řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívá, to byla taková prýma paní jako sousedka. A ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říká, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, když utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka to právě vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: Krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit, všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám, děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy.
0: Mhm.
1: Helejte, já asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady, ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá cupitela a tak dále, tak já kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, seš hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, Leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedů a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má jak říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 3:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ohrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu v sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no ale nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona se stačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To je takže pěkná asi, historka.
1: Jako, on byl jako s trůjcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perl, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně pak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam si tak jako chodil, jenom že jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od něku, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kde si co si. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energií. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka pro mrňata, že kdybych byla pořádná učitelka, jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kura vám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, no, na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když jsem jí říkala, že to kura je vlastně slepice. No tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. Já se vás musím zeptat, jak se to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím si vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam se si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. Jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a pak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem si musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po více 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu, divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte? Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo Jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl v posled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz vroubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřit mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení.
5: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct si několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili. Opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Helejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, helejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek! Zaměstnání topič! No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano. Prodělal jste speciální výcvik, že ano. Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
4: No prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle, vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: A to si musíme pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak
4: ale,
3: mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážil vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka?
5: Ano.
3: To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to no, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak. Takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uvěláš mi skupinovou fotografii?
9: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu, vole.
10: napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena a v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí a žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne, oni na nejvíc tak školnici. Oh,
1: víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva, a nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večíře?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, ale jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříčková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo. Ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku. Až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec, za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci, tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce?
a už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza, zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazů nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9. leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a